0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci, Jasánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

srdce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

co je třeba teď? Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prdé, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

adres ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Banán v bráně, jo, není zač. Je to síla, ta naše víra.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: To je hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok

0: nasadil vlastními ústy. Kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil, dovolil?
0: Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou. Kdy jsi naposledy řek, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DAB i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin a jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové, aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá voda na Klatovsku. Postupu motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele. Potvrdil, že ministr životního prostředí Igor Červený v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Kvůli nesouhlasu ale vláda bod přerušila a vrátí se k němu na pondělním jednání. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je taky poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla EU snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Fotbalisté Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lanz neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm, během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 16 až 21 stupně Celsia, na severovýchodě a východě bude o něco chladněji, tam bude od 12 do 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 196. kilometru se srazil nákladák s osobákem. A pozor taky na Benešovsku, obce Votice na silnici číslo 3. Ta je momentálně uzavřená kvůli nehodě dvou aut.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Aby dneska nebyla středa, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: 6:03 v pátek 11. září. Zuzko a přátelé, všichni tři, co nás posloucháte, Petře, Kájo a Jitko, nevím, proč mě napadla zrovna Jitka, máme významné datum, je 11. září a jsme přesně ve třetině nebo za první třetinou září. Jsem hodně hrdý na svoje matematické schopnosti, zvlášť proto, že by září muselo mít 33 dní, takže to bylo včera, bylo 10. Mm-hmm. byla první třetina, protože září má jenom 30 dní, ale nic jiného mě nenapadlo, tak to říkám dneska.
1: To je smutný.
3: Při pátku.
1: No, tak já bych tam ročně něco pustila.
3: Tak tam něco pust.
1: Tak AC/DC.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Tohle byly Nickelback, 11 minut po 6. tady u nás doma a my si teďka jdeme něco rozdat. Já bych chtěl říct, že jenom Zuzce hrozně děkuju za kafe, přátelé, normálně mi tak krásně našlehala mléčnou pěnu, tak abych to řekl správně a nepokazil jsem to.
2: Já jsem ti nenašlehala.
1: Zuzka mi našlehala, že to je tak úžasný a poctivý, že takhle jsem dlouho hezky našlehanou pěnu neměl, takže děkuju.
2: Tak to jsem ráda.
1: Stejně poctivě tady, přátelé, dneska máme poslední dva poctivý lupeny na traktory, na jejich turné k 25 letům, konkrétně na vystoupení příští týden 19. v sobotu do Hořic, do areálu Zahrada. Před kapely Euphory a Panoptiko. Začíná se v 7 večer, takže stihnete zkouknout nějaký odpolední seriály, no a pak už můžete být nastoupený pod pódiem v plný polní. Takže přátelé, pokud máte rádi traktory a chcete s nima v Hořicích slavit jejich 25, ne na holou, ale let, tak si pište o lupeny buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo a protože je pátek, rozdáváme už po 7:30, takže pokud ty lupeny fakt jako hodně chcete, tak nám to fakt hodně napište a ještě ke všemu to stihněte do tý 7:30. Jo, a pak buďte teda v 7:30 na telefonu, to jsem taky zapomněl říct.
0: Rock Radio!
1: A teď už si pojďme na Trybičky 48 a Majdalénu.

0: kulendárium.
1: 19 minut po 6. si pojďme odtajnit dnešní páteční oslavence s datem 11. září. Svátek dneska slaví všechny holky, které se jmenují Denisa, případně Denis, Dionys, Diviš, Diviška a Bystrík. To už nemusí být jenom holky, to můžou být i kluci, anebo ono, anebo oni.
2: Denis. Abyste...
1: Ta Denis.
2: Denis má velký... Tak nic.
1: Počkej, to je jediný, co ti napadá. Znáš nějakýho Denise?
2: Bohužel ne.
1: S velkým výrazným egem nebo charakterem?
2: Ne, neznám žádný.
1: Bohužel, tak nic, no. V tom případě si pojďme dát něco jiného hezkého, a to jsou oslavenci. 55 let dneska slaví český zpěvák Jarek Filgas, jeden ze zpěváků Argemy. Bohužel se mi někam zatoulala ukázka, tak si můžete pustit třeba jeho duet s naší kolegyní Leonou Šenkovou. Přejeme všechno nejlepší. Stejných 55 má dneska britský hudebník Richard Ashcroft z kapely The Verve. Let slaví britský gitarista Johnny Buckland z Coldplay. A 73 let má americký zpěvák a gitarista Tommy Shaw z kapely Styx. To je pro dnešek všechno, při pátku to takhle stačí, přejeme všechno nejlepší, no a abyste se už v pondělí těšili, že se vrátí naše kolegyně Anabel.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Mě by zajímalo, jak si

0: Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

0: Myslím si, že jediný song, který tady na Rock Radio máme delší, než jsou Guns N' Roses a jich November Rain, což jste slyšeli právě teď, je asi Master of Puppets od Metallica. Nevím, jestli to máme ještě něco dalšího, myslím, že ne. Každopádně jsem rád, že jsme si to mohli pustit v plný dílce, protože to vám jen tak nějaký rádio nenabídne. No ale protože to bylo dlouhý, tak Zuzko, dělej zprávy rychle, zkrať to.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 4,40 korun a nafty za skoro 8,40 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letišní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Tansendovou nastoupí na zápas v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne začne pak od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D5 se pozor ve směru na Prahu na 28. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se na D1 na exitu číslo 196 na výjezdu z D1 od Vyškova na D2 směr Slovensko.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, teď si dáme pecku od Queenu z roku 84. Hammer to Fall, čili Hammer, co spadnul.

0: give it to me one more time znamená v angličtině dej to do mě ještě jednou. Je 6 hodin 39 minut, posloucháte Rock Radio, tohle byli Queeni a jejich song Hammer to Fall, nebo chcete-li Hema to Fall, což je naše dnešní slovíčko. Chytrá umělá inteligence, nebo možná už ne tolik umělá, říká
1: Hammer.
0: Hama. Zkus to vyslovit.
1: Hama.
0: No vidíš, to, jak je to krásně jde. Ani tam není to R.
1: No,
0: v češtině totiž hammer znamená něco jiného. Jo? Hodit no. Hammer znamená...
1: Ne.
0: Případně Josef Kemmer.
1: Kemmer, no. A hammer...
0: Hammer je takový jako trošku ještě slangovější.
1: A já myslela, že hammer je křeček a ono je to zase trošku jinak, že?
0: To je hamster.
1: Hamster, aha.
0: Mm-hmm. Uh-huh. A když máš křečka, který je jako triple X, jako XXX hamster, tak je to web, kde jsou filmy romantický, kde uh-huh. se na konci nevemou.
1: Aha.
0: Jako je tam šťastný konec, ale jako jiný trochu.
1: Ty jsi znalec, já to vůbec neznám.
0: Jako dražší, ne?
1: Mhm.
0: A? On vlastně, počkej, ne, tam je to x jenom jedno.
1: No, pojďme k tomu původnímu slovíčku. Cože to teda znamená?
0: Hema.
1: Hema.
0: Kladivo.
1: Kladivo. Uh-huh.
0: To je pro všechny dámy, který by chtěli doma něco zatloukat, ale ne svýmu manželovi nebo svýho manžela. Tak hema. Pokud to někdy náhodou vemete do ruky a shodou náhod máte manžela, který není z Litvínova, ale třeba z Hampshire, tak hema je kladivo. Hama.
1: Jak se řekne kladivo na čarodějnice?
0: Hema two witches.
1: Já jsem přemýšlela taky to, na jak to bude. No tak si to doplň do příště, jo?
0: Tak my si tady budeme poladit kladívko na čarodějnice a vy si za chvíli dejte Valdagang a Svařák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyj ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Theory of a Dead Man za námi, Zuzka před námi. Co tam máš při pátku?
2: Nevidomý muž z Anglie dostal v úterý u soudu podmíněný trest 630 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičáku. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů.
1: Jinými slovy, při pátku si pojďme dělat srandu zase ze znevýhodněných lidí s handicapem.
2: No ne.
1: No tak proč ne? Najebanej slepec měl třeba aspoň třeba, nevím, byl na vozíčku ještě nebo něco.
2: To nebyl, on jako tím policajtům
1: tvrdil, neměl.
2: Že vlastně jako něco vidí, že vidí světla a že vlastně se řídil podle toho, když zablikali nějaký brzdový světla, takže viděl, že je před ním třeba auto a že věděl, že má zastavit, že vlastně jako pohoda.
1: Jakože ti zastaví policajky, ty jsi totálně najebaná, ještě máš vlastně jako psí knížku na bílou hulku a oni ti zastaví, zaťukají na to okýnko, ty ho stáhneš, tak se vyvalí ten dým a ty řekneš, vidím světlo. No tak to je strašný.
2: No, byl to chudák, oni pak říkali, že nikdy nic neudělal, žádný záznam v rejstříku neměl a že se pohádal se svojí partnerkou a chtěl před ní ujet do Skotska.
1: Ne, jako je náhodou hustej. Jako já bych rozhodně takového člověka za to netrestala, ale jako spíš bych mu dal
2: pochvalu. Jako, 240 kilometrů slepej, nakalanej a bez řidičáku, dobrý.
1: Eskort, jako chápeš to, jak si to strašně stížil a přesto to dal za mě, to neskutečný frajer.
2: No, smutný, že ho nenechali dojet, no, že asi ho vrátili podle mě za zpátky k té ženský.
1: Pane řidiči, tady to otočte a jeďte zpátky.
2: Tak.
1: Okamžitě se k té paní vraťte, jinak bude mazec, jinak uvidíš ještě.
2: Tak. No,
1: vlastně tak. Rock Radio. Tak si pojďme dát nějakou pífnivku. Aerosmith, Crying.

0: Aerosmith na Rock Radio Crying, brečej 2 minuty před 7 hodinou raní. Na začátku hodiny jsme tady říkali, že dneska není středa, je pátek a že vám přejem, aby nebyla středa. Psal nám Petr, že je tady s námi, děkujem, a že středu má rád, tak Péťo, my tě zdravíme a slibujeme, že už zase ti tu středu brzy zařídíme. Příští týden, hned po úterku to bude. No ale za chvíli bude 7 hodin ráno, tak si dáme Zuzku, ta bude příští týden tady taky, ale teď si dá zprávy.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké páteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon víc než zdvojnásobil. Loni ho podstoupilo přes 28 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Klimatický jev El Niño sílí a je víc než 90% šance, že během nadcházejícího podzimu a zimy na severní hemisféře dosáhne velké intenzity. Pravděpodobnost, že jev bude historický a přečí sílu jevů sledovaných od roku 1950, je 75%. El Niño přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lapen Ranta, kde podlehlo 2-3.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně zataženo zpočátku, v jeho východní polovině území i s deštěm. Během dne začne od západu oblačnost i deště ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě od 12 do 16 stupňů.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: V Hodoníně se srazily dva osobáky na Brněnské ulici. V Opavě se řeší nehoda na náměstí Svobody, tam jsou sobě tři auta. A na D1 opatrně na exitu číslo 196 na výjezdu z D1 od Vyškova na D2 směr Slovensko se srazil nákladák s osobákem.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Ať dneska v práci všem vytřete zrak, vám přeje Honza.
14: A Zuzka.
0: 7:03, v pátek 11. září. Přátelé, už máte necelou půl hodinku na to, abyste nám psali o poslední dva lupeny na traktory turné k 25 letům. 19. září hrajou v Hořicích. Pokud chcete lístky, ještě teď napište vzkaz, chci lístky nebo něco takového, nebo prosím, dejte to mě, pošlu vám svoje dítě, ledvinu, cokoliv, na náš messenger Rock Rádia a nebo na náš vzkazník na Instagramu. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, nezapomeňte být v 7:30 na telefonu, protože vám voláme, a taky nezapomeňte, že pokud napíšete po 7:30, tak už vaše vzkazy nevybíráme, z nich nelosujeme, máte smůlu. Takže pokud chcete napsat, teď je ten nejvyšší čas. Držíme palce, no a teď už si dáme Toma Pettyho a jeho Learning to Fly.
13: Rock Rádio.

0: Radio. Rokovej rozjezd.
1: Už to hraje. Tohle byly Svíti a Fox on the Run na Rock Radio. Je 7 hodin a 11 minut k tomu. A nějak se stalo, že jsem tu sám, nevím jak, ale já mám na to takový dobrý řešení. Mějte mi chviličku. Zkusíme, jestli to bude fungovat. To je speciální řešení, které tady používáme fakt jenom v nejzaších případech. Zvoní to.
2: Ano.
1: Haló, Zuzko.
2: Haló, ano.
1: Kde seš?
2: No, nahrávám.
1: Koho nahráváš? Hele, dneska jsou mezinárodní dny, já bych potřeba, abys mi toho komentovala, jsi odešla. Jeden udělej si postel, jako ústel, jeden ocení existence mraků, ale hlavně speciálně pro tebe je dneska den, žádný zprávy jsou dobrý zprávy.
2: No, tak to je dobrý pro tebe, že mi nemáš volat žádný zprávy, ale bude to dobrá zpráva. No,
1: takže už nechoď, jsem ti chtěl říct.
2: Cože?
1: Už tě nepotřebuju. Měj si krásně a prosím tě, dodělej to, co děláš a vrať se, já potřebuji další kafe. Děkuju.
2: Jo, super.
1: No a my si pojďme na další muziku. Rock Radio. Green Day.

0: Rock Radio.
1: Panoptiko zpívali Nech mi tu číslo na Rock Radio v pátek v 7 hodin a 19 minut v dnešním rokovém rozjezdu. No já jsem tu pořád sám. Tak mi tu ještě nechal někdo číslo, tak bychom možná mohli ještě udělat jeden takovej pokus. Co vy na to, jestli to trefím? Slyšíte pípání správně? Myslím, že jsem to číslo napsal dobře. Schválně si se dovoláme, nám to chceme. Zvoní to vyzvání.
2: No halo.
1: Haló, dobrý paninko, tady Pépelko, já vám vezu balík z Bretaně, prej jste tam nechala na ubytku tašku s nějakým jídlem, zkaženým.
2: Vy budete otravovat, ale teď říká, neotravuj mě.
1: Paninko, prosím vás, ale musíte si pro to jít dolů, já jsem tady slyšel, on pan majitel říkal, že jste se tam pěkně vypásla, že ani nemůžete ze schodů, ale já bych potřeba, abyste si to vzala, já mám ještě další štace tady.
2: Ne, nebudu chodit z postele, jde vrdele.
1: Dobré ráno, jsi v éteru, Anabel, my tě zdravíme.
2: Ježíš,
1: ještě nějaký zprostý slova, ty můžeš, protože nejseš v práci, takže je to v pohodě. Jak se máš?
2: Já nepracuju, no, to je pravda. No,
1: ty
2: jsi, výborný,
1: ty jsi doma no, válíš kejty.
2: No, teď mi tady pes seskočil, tyjo, z postele, ale si zlomil nohu. No, ale... miláčka, dobré ráno, mami.
1: Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli taky někdy se přislintáš do práce, nebo tady ten gauč bude smrdět jenom na něm Dan a ostatní.
2: Jo, prosím tě, v pondělí.
1: Jestli taky někdy se přislintáš do práce, nebo tady ten gauč bude smrdět jenom na něm Dan a ostatní.
2: Jo, prosím tě, v pondělí se stavím, možná, ještě se rozmyslím.

0: snědla.
1: Ne, snědla jsem všechny croissany, protože ty se na nás taky vyprd, když jsi byl na dovolení, takže jsem ti nic nepřivezla. Koupila jsem jenom sama sobě magnetky, takže
0: aha,
1: a ty ti brát.
0: Jo, magnetky, nebudu. Aha, aha, tak, takže boj, jo?
1: Aha.
0: Nenávist, jo? Nebo co? Jako budem, co jsi tady na schvály do kolečka, jo? Až někam pojedu, já se zase vybodnu, co?
1: Ne, ale složím ti píseň nějakou.
0: Ježiši Kriste, no, tak to radši mi dej tu magnetku, ty. Tak Anabelko, já tě jenom chtěl pozdravit.
1: A...
0: No, těšíme se na tebe.
1: V pondělí. Já tady musím ještě vyprovodit svoji familii a v pondělí za vámi dorazím.
0: Dobře, tak ať už jdete do jakýhokoliv průvodu, tak si to moc užij. A prosím tě, zítra máš nějaký rokin, kde to je?
1: V Olomouci, prosím tě, je to poslední rokin, takže se těším. No.
0: Přátelé, slyšeli jste slovo boží, kdybyste náhodou z nějakého úplně nepochopitelného důvodu jeli do Olomouce a chtěli jít na muziku, tak zítra je ten správný den vidět se s Anabel, která po Francii bude tak odpočatá, že ji nepoznáte.
1: Já jsem v rádiu, mám je on air, prosím tě, vydržíš chvíli.
0: Ne, nevydrží, hele pá.
1: Tak jo, tak zatím pá.
0: Čau. Za chvíli naši muzika, Linkin Park, Faint.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr.
10: Kapr, kapr, husa, husa.
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Kruta, kruta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos!
13: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Je 7 hodin 29 minut, k tomu Linkin Park dohráli svoje omdlívání Faint na Rock Radio. No a my teďka máme čas na to, aby jsme se zase podívali, jestli se ve zprávách za to dnešní ráno, který je zatím poměrně krátký pro některý z nás, něco zajímavého nestalo nebo nezměnilo. Zuzko, stalo se něco? Nebo změnilo se něco?
1: Ne, nic se nezměnilo. Pár aut nabouralo, ale jinak všechno při starým.
0: Tak si dáme další písničku, nebo?
1: Ne, dáme zprávy starý. Oh,
2: chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. rokovíradio.cz. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 4,40 korun a nafty za skoro 8,40. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakováni pomocí nouzových skluzavek. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Tancendovou nastoupí k zápasu v 18 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost i srážek ubývat. A nejvyšší teploty naměříme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude do 16 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Ve Zlíně se bouralo na třídě 3. května směr Otrokovice. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Ostravu na 194. kilometru a v Opavě se bouralo na náměstí Svobody.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Počkej, kam zase jdeš?
1: Já nikam nejdu.
0: Už tady budeš?
1: No, jo, určitě.
0: Za chviličku rozdáváme lupeny na traktory, já tě u toho potřebuju. Já to sám neumím s tím telefonem tady.
1: No, tak jsem tady, neboj.
0: Dobře. Him? Wicked Game?

0: se mi nepovedlo. Já to neumím.
1: Ne, nedělej to, prosím.
0: Dobře. Him, Wicked Game a škytavka na konci v 7 hodin a 36 minut. Je pátek, jsme tu ještě pořád ve dvou. Paní Anabel už touhletou dobou zase slintá možná do polštáře. Každopádně je čas, přátelé, aby jsme si rozdali poslední dva lupeny na příští sobotu na 19. září do Hořic, ne Hořovic, ale do Hořic na traktory, který jedou turné ke svým 25 letům a tam udělají velkou traktaci. Rozdávali jsme vám celý týden a teďka tam pošleme 5. z vás, tak...
1: Tak mobily do ručky.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Ahoj děti, tady Ještě s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
14: Na kráji zamíchej, ochopej, ňam, ňam, ňam.
15: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 7 hodin 40 minut, my jsme zpátky a na telefonu máme poslední šťastlivkyni tenhle týden v řadě a to je Dana ze Studence, která od nás teďka získává lupeny na traktory. Dano, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme do Studence. Prosím tě, kde je Studenec? Jak to máš daleko do Hořic?
3: No, je to u Třebíče, takže to mám, já nevím, necelých 200 kilometrů asi.
2: To je brďo.
1: Tak to už není na kolo úplně. I když no, třeba není, tady Zuzka by jela asi.
2: No, jako je to dost, no. To myslím dost? Si, že bych dojela do cíle a padla, už bych z toho nic neměla.
1: Takže otázka naše je jasná a zní, s kým tam teda pojedeš, kdo tě poveze, koho ty povezeš?
3: Tak určitě vyrazím s přítelem.
1: A přítel je fanoušek traktorů, nebo by jel, protože jedeš ty?
3: No, já si myslím, že to je tak jako na stejno.
1: Jo, jo.
3: Oba fanoušci a vlastně bude tam i panoptika, takže... Panoptika, to je pro nás taky srdeční záležitost.
1: Takže vy jedete slavit na traktory, hlavně se podívat na panoptiku, to je teda pěkný. Ne, samozřejmě chválíme, to je super, že máte větší záběr, než jenom právě traktory. Kluci budou určitě rádi, protože se panoptikem mají taky rádi. No a prosím tě, jak dlouho už posloucháš traktory jako tuhle kapelu?
3: No tak několik let už je znám, už jsem byla i loni naživo.
1: Uh-huh. A kde?
3: V Třebíči na pivních slavnostech.
1: Jo, vy tam máte pivky, vy tam máte pivní slavnosti. Nemáš kontakt na někoho, kdo je dělá, abych tam potřeboval protlačit kapelu.
3: Zjistím. Pokusím se zjistit.
1: Dáme slevu, když tak nějakou. Dobře, tak nějaký kšeftík, dobře. No a jinak se tě zeptám ještě jenom na jednu jedinou věc. Tak jak je? A je tam ticho. Tak se mi to nepovedlo.
2: Honza umí pokládat velice inteligentní otázky, většinou takhle po ránu.
1: Ne, já jsem se chtěl zeptat na něco jiného a zapomněl jsem tu otázku, takže už je pátek prostě, no, takže se omlouvám. Dano, prosím tě, přejem ti ještě jednou krásný ráno, ještě jednou gratulujem. Moc si to s přítelem užijte, klidně potom napiš, jaký to bylo. A zase se někdo zví, budem moc rádi.
3: Dobře, děkuji.
2: Tak jo, užijte si to, ahoj.
3: Ahoj.
1: Dobrý ráno.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď ještě dáme kapelu, která teda v Hořicích nebude, ale taky slaví životní jubileum a to příští rok 35 let velkým koncertem v listopadu v O2 aréně. Horký, že slíže!

0: 11 minut před 8 hodinou ranní Fozy říkají na Rock Rádiu relax. Relaxuj, buď v pohodě, je pátek, to je malá sobota, buď v klidu. My máme před 8, je všední den, konec týdne teda, a já musím říct, že si opravdu nedokážu představit takhle před 8 žádný všední den, aniž bychom se nevydali na obrovský dobrodružství do světa jednostopejch vozidel s naším Marcelem a jeho kozím dechem.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Minulý víkend se v Turecku jela tamní Grand Prix v motokrosu a rozhodla mimo jiné o tom, že mistrem světa pro rok 2026 je v královské třídě MXGP holandský jezdec Jeff Herlings. Rodák z Geldrupu si tak dal dárek ke svým 32. narozeninám, které oslaví zítra. Je to jeho 6. světový titul a není bez zajímavosti, že cestu k ním zahájil v České republice v roce 2002, kdy teprve 8letý Jeffrey získal český titul ve třídě do 65 kubických centimetrů a zahájil tak svou vítěznou cestu, kterou korunoval minulý týden. Jak už jsem zmínil, zítra mu bude 32 a je na vrcholu fyzických a psychických sil. Ty tam jsou doby, kdy šel Jeff přes hranu, což v motokrosu v drtivé většině případů končí zraněním. Jeff před sezónou šokoval, když po 15 letech spolupráce opustil KTM a odešel k Hondě. A ještě v půli sezóny to nevypadalo na úplně dobré rozhodnutí. To měl ztrátu 75 bodů na čelo a plácal se v půli startovky. Jenže pak přišla úchvatná série 17 vyhraných rozjížděk v řadě a nakonec dvě kola před koncem i 6. titul. Tím se mimochodem zařadil po bok pouhých 3 velikánů, kteří jich mají 6 a více, což jsou Joel Roberts, Antonio Cairoli a Stefan Edwards. A jako bonus má i rekord počtu vyhraných velkých cen. Za 16 let jich ovládnul 123. A všechno to pro Jeffa Herlingse začalo před 24 lety v České republice.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Nenávidím svůj život a nenávidím i tebe, zpívá Till Lindemann ve svojí pecce Praise the Board z roku 2015, už 11 let stará věc, nezní to tak staře, že ne, jako by to bylo včera, co by to natočil. Za minutku bude 8 hodin ráno, už nás čekají brzy další zprávy se Zuzkou a pak pokračujeme v dnešní poslední páteční krasojízdě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké páteční ráno, krátce po osmé, jdeme na zprávy. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné vyhlášky schválili zastupitelé. Nově taky vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky, používané třeba při natáčení filmů a televizních pořadů. Zákaz se taky týká pyrotechniky odpalované amatéry, nikoli profesionálních produkcí. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je taky poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dnes bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne bude i srážek ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia, na severovýchodě a východě naměříme od 12 do 16 stupňů.
0: Ty, Zuzko, mám pro tebe pronostiku, chceš?
15: No jupí.
0: Neprší-li na svatého Pafnuce, bývá suchý podzim. Dneska je svatýho Pafnuce.
15: Je Pafnuc, jo, takže, ale ono prší někde.
0: Pafnuc Klein, krásný.
15: Nádherný.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Na D1 se řeší nehoda nákladňáku s osobákem ve směru na Ostravu na 194. kilometru. V Českém Brodě se řeší vážná nehoda na Klučovské ulici a bouralo se taky v Brně na ulici Elišky Přemyslovny.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska pořádně zapietujete svatýho Pafnuce, vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
1: Skoro 5 minut po 8, to jsme nějaký dlouhý. Prosím tě, řekni mi, já v té angličtině jsem samozřejmě kovaný, já jsem se v podstatě narodil jednou nohou v Británii, samozřejmě se zlatou lžičkou v zadku, ale nerozumím, ty jsi říkala ve zprávách, že v Americe bude nějaká pieta, to se tam jako kluci budou šermovat těma, nebo je to jako od slova pít?
2: No, možná u toho budou i pít, tak těžko
1: bude
2: říct.
1: Za pěta.
2: Za pěta.
1: No tak to je dobrý, tak to budeme dělat po víkendu všichni, ne?
2: No tak měli bychom si to připomenout, jo.
1: Víš, na co se nejvíc těším v sobotu?
2: No.
1: Mám 2 koncerty.
2: A řídíš zpátky dodávku?
1: Ne, já jsem chtěl říct, že si dám orosený pivo. Právě no, proto, abych ji řídit nemusel, tak se najebu, abych ji řídit nemohl.
2: To je dobrý plán.
1: To je business plán.
2: To je business plán.
1: Teda není tam ten business, ale...
2: Neříkal jsi, že už máme zpoždění a ujede nám vlak a tak všechno.
1: Ne, já si chci s tebou povídat ještě.
2: Dělej, postavte škorpíky.
0: Rock Radio.

0: Alice, plzeňská kapela, rok 1993, to by bylo krásných 8, a to tě trochu bolí. Teda mě to nebolí, těch 8, ale bolí mě těch 1,40 dneska. Je 8 hodin 14 minut, posloucháte páteční rokový rozjezd. Máme datum 11. září a já tady mám takovou ptákovinku zase z historického okna, takže děda bude vzpomínat, Zuzka bude poslouchat. Jseš připravená? Hele, no. Bude to krátký, jak, tak jak to máš ráda, tak jak si to ode mě vždycky pamatuješ.
1: Tak pojď rychle, jak to máme za sebou.
0: Dobře. 11. září 1964 se v Británii konala soutěž o nejlepšího napodobitele vzhledu a pohybů zpěváka Micka Jaggera. Soutěž vyhrál 16-letý Laurie Yearham, jestli to takhle čte, jsem si nezjistil, to jedno, který jako Jagger vypadal, i se jako Jagger opravdu hejbal a dokonce měl i podobnou barvu hlasu a dokonce i podobně mluvil. Organizátoři týhletý bizarní soutěže, kdo by dělal takovýhle soutěže, ale dělají. Samozřejmě i diváci byli naprosto nadšený, že se jim podařil opravdu zázrak zorganizovat takovou soutěž a najít někoho takhle podobného, dokud se neprovalilo, že ten vítěz je mladší brácha Micka Jaggera, Chris Jagger. A že si prostě ze soutěží s Mickem vytřeli zadek.
1: To je ale hezký. Doufám, že za to vyhrál pár milionů aspoň.
0: Mně to přijde úplně skvělý, abych něco takového zopakoval. Třeba prostě napodobitelé Karla Kotna. Ne, počkej, to už ne. No někdo by určitě mohl přijít, jo, nevím. Jo. Třeba napodobitel Zuzky Kleinový.
1: Jo, a něco lepšího bys tam neměl v tom historickém okýnku?
0: Mám na další vstup potom ještě něco.
1: Jo, tak wow.
0: Tak si dáme muziku. Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Na Rock Rádiu.

0: Hailstorm na Rock Rádiu. Darkness Always Wins. Máme 8 hodin, 23 minut. Zuzko, ty si chtěla z historického okna něco zajímavějšího? Tak tu mám něco zajímavějšího. O tom něčem jsme tady 2 roky zpátky mluvili. 11. září roku 2024. John Bon Jovi, náš hrdina z kapely, která se jmenuje...
1: Překvapivě.
0: Bon Jovi! Mm-hmm. Jo, já jsem dobrý dneska. Pardon. Pomoh odradit ženu od skoku z mostu v Nashvilleu ve státě Tennessee.
1: Jo, to si pamatuju, tak to nemusíš povídat.
0: Dobře. Natáčeli tam zrovna videoklip na mostě pro pěší. Jo, pozor, je to most pro pěší. Když si John Bon Jovi všimnul, že je tam žena v takzvané krizové situaci, šel za ní a pomohl jí přesvědčit, aby sestoupila z okraje toho mostu, který je nad řekou Cumberland, do bezpečí, aby neskákala. Já jsem si ten most našel, je to teda vejška, ale je pod tím zase dost hluboká řeka.
1: No.
0: Takže si myslím, že jí řekl něco, tady neskákej, tady ti to nevyjde. Musíš kousek dál, tam je železniční most, tam skočíš dole, rozplácneš se vo vozovku a tam to budeš mít na 100%.
1: Myslíš, že byl takhle hodnej?
0: Hele, a míci se rozdají vždycky, tak si myslím, že jako určitě.
1: To jo, hele, jako za mě klobouk dolů za tenhle ten čin, já si vůbec nejsem jistá, jak
0: děkuju,
1: bych
0: tuhle... já bych to chtěl říct a řekl jsem to.
1: Já vůbec nevím, jak bych tuhle tu chvíli reagovala, jestli bych za tím člověkem šla, začala mu tam něco říkat a on by kvůli tomu pak třeba skočil rychlejš. Nevím, jako by je to takový na hraně, no.
0: Zuzka Kleinová natáčela klip na Nuselském mostě v Praze, když tu se objevila žena v nesnázích a Zuzka na ní zařvala, uhni, skoč si někam jinam.
1: Na nosáku už nejde skákat, tam je to dobrý.
0: Tam se dá vylézt nahoru ještě, ne? Na to pletivo.
1: Ne, to už nevylezeš podle. A neskoušejte to, prosím vás, ale myslím si, že na to nevylezeš.
0: Já se tam dneska pojedu podívat a mrknu a zkusím, hodím to tam na blikačky pěkně.
1: Ježišmarja, no dobře.
0: Ne, dělám si srandu, přátelé, buďte samozřejmě v bezpečí, je to jenom blbej humor, možná ano. Ani ne humor.
1: Je to blbej.
0: Jenom blbej. Díky. Tak za chvíli si dáme Tři sestry, Zuzka dostane hrábě.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.

0: Fido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tři sestry, hrábě, tarára, 8 hodin. 31 minut, už nemám dech, to já jsem nějaký chcípák, člověče. Měl bych začít chodit minimálně na páse. Spíš bych chodil třeba na páse na running sushi. Tam bych chodil rád.
1: Jako myslíš, že to running, že ti tam v tom nějak pomůže, jo?
0: Podle mě starý čínský přísloví říká, což znamená, čím více talířků, tím více hubený.
1: Jo, já si trošku myslím, že ti nesvědčejí ty perníky, co nám tady poslal nějaký posluchač plnou krabici a ty se žereš.
0: My jsme zapomněli poděkovat.
1: No, vidíš
0: do psích
1: to.
0: Pochev.
1: No.
0: Posluchač, ježiš, Pavel to byl, myslím, já jsem zapomněl
1: tak
0: jméno.
1: Tak si to necháme na pondělí třeba.
0: Ne, poděkujem za chvíli.
1: Tak jo.
0: Teď budeš děkovat ve sportu tomu, že si můžeš vydělat ještě 5 korun.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Radio Sport.
1: Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat 2. deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Tansendovou nastoupí ve finále dámské 4 hry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin. A hokejisté Pardubic si ve 3. zápase v Lize mistrů připsali 1. porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D7 se bouralo na příjezdu do Prahy na 2. kilometru. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu. Na 25. kilometru bouralo auto do svodidel a v Ostravě se řeší nehoda 2 aut na Českobratrské ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Hele, Zuzko, víš, co je to noto koruna, že jo?
1: Ne.
0: To mají muzikanti, když na pódiu seš, tak za každou notu, kterou zahraješ, tak kolik máš korun.
1: Aha, no.
0: Z celkovýho honoráře většinou jsou nějaký halíře, pokud to hraješ hodně. No a nemají zprávaři taky nějakou jako zprávo korunu třeba?
1: To by bylo dobrý, kdybych měla za každý slovo korunu, to bych si něco vydělala dokonce.
0: To by ty zprávy byly třeba za pajďo.
1: To je
0: hezký.
1: Tak to zhruba odpovídá.

0: YouTube Pride, In the Name of Love, ve jménu lásky, 7 minut po půl devátý, co jiného může při pátku přijít?
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
0: Přátelé, je to tak, došlo na nejhorší, nebo možná nejlepší, podle toho, jak to vezmete. Na Šumavě je Iperit. Je to pravda, svatá pravda, nic než pravda. K tomu mi dopomáhají Bůh nade mnou v 7. patře, tady náš pan majitel a druhý pan majitel. Ale nebojte se, není to nic hroznýho, já jsem se ptal, že tu GPT prej je to jako když má táta doma prdíky. Takže jo, dobrý.
2: Takže dobrý.
0: Výborný.
2: No.
0: A protože náš šéf Martin Drtina je velký lidumil, tak na dnešní výzvu nám dal inspiraci on. Takže máme pro vás teďka zaručený lidský, srdeční, charitativní playlist písní, který vám obyvatelům Šumavy nejenom poraděj, ale ještě vás i uklidněj a vyčistí vám doma vzduch.
2: Tak pojďme na to.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
3: Iperit, Iperit, pročistí vzduch. Iperit, Iperit, zlepší ti čuch. Iperit, Iperit, uniká ven. Igelit, Igelit, na

0: proč bychom se báli lézt na dračí skály. Vykašli se na to, Fildo, ty jsi strašný dildo. Šumava, fuk, ať ti je, není to mošt. Tohle je chemie.
1: Rádio, výzva pro pandu.
2: No.
3: Tak děkujeme.
2: Bylo to krásný.
3: Šéfovi.
2: Jako vždy.
3: Jako dobrý je, že vždycky ta inspirace přijde od někoho jiného, je v uvozovkách a já to pak slíznu, ale vlastně na druhou stranu mě to je úplně jedno. Takže se těšíme, pokud napíšete něco hezkého, i pokud nenapíšete něco hezkého, samozřejmě pokud máte nějaký další nápad, protože to je to nejlepší, co nám můžete věnovat na nějakou další ptákovinu, kterou tady uděláme příští týden, až se vrátí i Anabel, takže budeme zase ve třech. Tak nám to napište, kamkoliv chcete, pošlete poštovním holubem a za chvíli si dáme další muziku. Arakain, 7 hříchů.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
13: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.

0: Somebody told me a Killers na Rock Rádiu 9 minut před devátou. Ježíš, to zase tak hezky vychází, vy ty devítky, to je kouzla. Mám tady radši trojky, ty devítky jsou moc velký. Ale Killers, Somebody told me, někdo mi řekl, mně někdo řekl, že už jdeme domů. Byl to Kamil, který už přišel a právě tady svačí. Dobrou chuť ti přejeme, příteli. Hází si tady s kuličkou,
1: on
0: za chvíli hodí po mě.
1: Nemůže mluvit, jak má plnou pusu.
0: Jo, je to alobalová kulička, prosím vás, jo, žádná jiná, žádnou jim se tady nehází, nebojte se.
1: No každopádně, my máme 2 týdny bez Anabel za sebou, přežili jsme to úspěšně, mně konečně končí tady baristický kurz. Dneska jsem udělala poslední kafe, už nikdy víc.
0: Jako je pravda, že Anabel byla pryč 9 dní, každý den si mi udělala 2 kafe, to je 18 kafí.
1: No, tak počkej, 18 za kolik ti to dám?
0: Takže to...
1: Tak 90, ježiš, to jsou na mě velký počty, tak z toho dobře, tak 1800, prosím.
0: Já jsem chtěl říct, jako, že to zaokrouhlíme na 20, že mi ještě v pondělí uděláš 2, jestli bys jako s tím souhlasila a pak se nějak vyrovnáme.
1: Dobře, tak jo.
0: Já na to potom zapomenu.
1: Tak hele, utíkej a my tady ještě zůstaneme s Kamilem chvíli.
0: Jak mě vyhazuje, to je strašný. To je prostě... Host vyhazuje vrchýho, hajzly mají na chodbě, to je hrozný. Tak dejte si Mr. Big, Just Take My Heart, vem si moje srdce a zase v pondělí na značkách v 6. Čau.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, blíží se 9:00, jsou tu další zprávy. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon víc než zdvojnásobil. Loni ho podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti. A to neboť je vyšší podpora prosazená minulým kabinetem, trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Klimatický jev El Niño sílí a je víc než 90% šance, že během nadcházejícího podzimu a zimy na severní hemisféře dosáhne velké intenzity. Pravděpodobnost, že jev bude historický a předčí sílu jevů sledovaných od roku 1950 je 75%. El Niño přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojený se suchem i povodněmi. Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku zataženo až oblačno, na jihovýchodě ještě s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme do 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě, kde se srazily dva osobáky mezi ulicemi Lipenská a Otakarova. Zdržení je tam zhruba na 5 minut. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 25. kilometru narazilo auto do svodidel, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na vážnou nehodu, která se řeší ve Zlíně na třídě 3. května.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Rockový dopoledne, tak to roztočíme, ne? Při pátku takhle.
1: Roztoč to, já už jsem dotočila.
2: Já už to roztočím jako hurikán, jak zpívají Scorpions. Rakul jako hurikane. Víš, ale důležitý je, že samozřejmě spousta posluchačů, jak jsme se bavili o tom při dnešku, už je na ofisu.
1: To je ono.
2: Ty pátky, že jo, to je jasný. Ale ještě některý makají, ale málo. Každopádně už je před náma víkend, my to tady spláchneme. Ty máš plány jaký?
1: Nějaký výlet, ale ještě nevím, jaký má být takový počasí. Za mě už neúplně jako krásný, nemusím tohleto zataženo.
2: Fakt?
1: Deštivo, no. Jako, jakmile je pod 25 stupňů, mě už je zima.
2: Tak musíš ty, jak se tomu říká, ne externí aktivity, ale...
1: Jo, interní, jo.
2: Interní, nevím. Teď,
1: interní
2: teď, jak se, jaký je opak externího? No, vnitřní, no.
1: Vnitřní, to zní taky zajímavě, no tak já to promyslím.
2: Jdeme od toho.
1: Tak jo.
2: Tak hezký víkend a pojďme na POD s vámi, je Kamil.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

9 hodin 18 minut posloucháte Rock Radio. Tohle byly R.E.M. Máme pátek 11. září a pojďme se podívat na oslavence a dneska slaví narozeniny 55. zpěvák Jarek Filgas. Nějak tě zavřenou. Tohle je píseň, kterou dobře znáte, je to duet s Leonou Šenkovou, Nikdy se nedozvíš, což je vlastně čerstvá novinka, takže tam hlas Jarka zní, takže pokud ho znáte a můžete mu napsat, tak mu napište, určitě mu uděláte radost a my samozřejmě z Rock Rádia i já za sebe mu přejeme všechno nejlepší k jeho 55. narozeninám a samozřejmě připomínám, že je to ex-hlas kapely Argema, který ho znáte třeba z Jarošovského pivovaru. Ty

0: Takže přejeme všechno nejlepší a pojďme na další muziku. Za chvíli Aleš Brichta, dáme si Good Charlotte a nebo taky Accept.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel

Lousy vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. A n g r i b a r d s tečka cz

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Red Hot Chili Peppers, 9 hodin a 39 minut, to je aktuální čas. Vychází spousta nových desek, někdy je to oživování mrtvol, ale někdy se zadaří a nějaká ta deska se zařadí mezi kultovní. Až po čase samozřejmě, ne teď, ale jsou takový alba, i když nahradit to, co bylo už napsáno, nebo zaujmout něčím, co opravdu stojí za to, tak to je voříšek. Každopádně takový tři desky, které se uchází o vaši přízeň a jsou aktuální, máme i v nabídce rokovýho referenda. Vy si můžete vybrat jednu z nich, kterou si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. A jsou to tři dámský hlasy, který svým způsobem patří do jiných žánrových kategorií a taky samozřejmě do věkových kategorií. Tarja nabízí svoji novou desku, kterou vydala letos Freeze Noir, a je to zástupce té generace, která nastartovala takový ten symfonický metal. Tak tý se zatím daří nejvíc, 39%, ale ono je to všechno tak nějak vyrovnaný a hlavně jí na záda se tlačí kapela Evanescence, samozřejmě s Amy Lee, která byla takovým nástupcem, dá se říct, taky té alternativní gothic metalové scény, ale trošku jinak, už s takovým moderním pojetí toho začátku milénia, kdy už tou tvorbou prostupovaly různý samply a další jiné věci, takže ta se taky odhodlala natočit nový album a to se jmenuje Sanctuary, vyšlo taky nedávno, 37% hlasů, jak jsem říkal, nebo procent, a Pretty Reckless, samozřejmě se Tyler, s výbornou zpěvačkou, která má taky skvělou image a můžete si ji pamatovat třeba z předskakování před kapelou AC/DC, tak se svojí kapelou Pretty Reckless vydali desku Dear God, taky letošní záležitost. Ta má teda zatím jenom 23% hlasů. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, hlasovat můžete ještě pořád do sobotního odpoledne, než se to celý uzavře, a nějakou tu novou muziku v sobotu podvečer si každopádně pustíme. Záleží jenom na vás, jaká to bude. Teď pojďme na kulturní tipy, pokud s námi nebudete v sobotu večer a chystáte se někam ven, tak abyste věděli, co se kde bude dít. No a pak si dáme Kysáky, Dimitri, anebo taky Godhard.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samý den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Wow!

Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Podzimní veletrh pro zahrádkáře, kutily a pěstitele zahrada Čech v Litoměřicích slaví 50 let. Během 6 dnů mohou turisté nakupovat stromky, sazenice, motičky i podzimní výzdobu a také zúčastnit se doprovodného programu. Na oficiálním zahájení dnes v poledne bude premiér Andrej Babiš. No a tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová Ashlyn Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Zkoukneme ještě dnešní počasí. V Čechách polojasno až oblačno, pravděpodobně bez srážek a maximální denní teploty by se měly pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, přičemž na Moravě tam by vás mělo očekávat déšť a teploty o něco nižší, 12 až 16 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Ještě letmý pohled na silnice. V tuhle chvíli tady mám hlášenou nehodu z Liberce a to v ulici Dobijášova se srazily dvě osobní auta, překáží to tam v provozu a právě se to tam šetří. Tak opatrně v tomhle úseku, jinak se to zdá být dobrý. Tak šťastnou cestu všem.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Rokový dopoledne.
11: Startujeme další hodinku pátečního rokového dopoledne s datem 11. září. S vámi je Kamil Dráb. Já vám 3 minuty po 10. hodině přeju hezký den a Pozvu vás na telefonát, který se pokusím uskutečnit, a to s Honzou Chudanem z kapely Škvor, protože ti vypustili do světa už druhý singl a další klip z nového alba Na hraně, který by mělo vyjít v říjnu. A ta píseň se jmenuje Klíč, už ji pohodlně najdete na YouTube, ale my si k ní něco řekneme, pokusím se z Honzy něco vytáhnout, pokud se mu dovolám, a samozřejmě ji uvedeme i na frekvencích Rock Rádia, takže v této hodince si ji poslechnete, pokud nechcete chodit na YouTube, nebo nemáte možnost, nebo prostě ještě jste ji neslyšeli a chcete si ji poslechnout z éteru Rock Rádia poprvé, tak v této hodině budete mít příležitost. Teď se ale pojďme věnovat jiný muzice, dáme si Eagles, Amarant a na začátek Kabáty. Kdo si nechce hubu spálit, píseň, nevím jestli bude zařazena do playlistu aktuálního turné, který startuje už 22. září, tedy za pár dní, a to konkrétně v Chomutově. A těch zastávek je strašná spousta, vy si to konec konců můžete najít na oficiálních stránkách kapely Kabát nebo na sociálních sítích. Je toho spousta, celý turné 2026 končí 11.11. v Praze, a to druhým koncertem. Tak to nastudujte, určitě na Kabát vyražte a kupte lístky, protože už je spousta zastávek vyprodaná, takže už se na některé místa ani nedostanete, ale důležitý je, že z éteru Rock Rádia vám budou znít pořád. A jak jsem říkal, právě teď.

Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Ducky Dog na Rock Rádiu 10 hodin a 19 minut. Festivalová sezóna už je v podstatě pomalu za námi. Ještě zbývá pár open air, ale už to není nic velkýho a hlavně už jich není tolik jako přes léto, ale samozřejmě ta festivalová sezóna roku 2026 byla hodně výživná. Já bych rád zavzpomínal na Masters of Rock, který letos opravdu nabít velký jména, velký hvězdy a hlavně byl skvělej. Bylo tam strašně moc lidí a to konkrétně ve čtvrtek na koncert kapely Halloween, která byla prvním headlinerem toho čtyřdenního maratonu a musím říct, že to byl koncert naprosto luxusní. Spousta z vás tam byla, takže není o čem diskutovat ani o čem mluvit. A vy, co jste tam nebyli, tak máte možnost si tenhle ten koncert připomenout nebo respektive se na něj podívat, protože zhruba před několika dny, já nevím, 5-6, se objevil na YouTube záznam koncertu Halloween Summer Breeze 2026 a pokud byste to chtěli vidět, tak je to v podstatě totožný playlist, nebo je to vlastně stejný program, který jste mohli vidět na Masters of Rock. Tak jestli jste se tam z nějakého důvodu nedostali, tak máte možnost si vychutnat tu atmosféru a hlavně to, jak Halloween narostly, jak je to obrovská kapela dneska, jak jim to skvěle hraje a v jaký parádní formě jsou. Já vám tady můžu dát malinkou ukázku toho, co se tam děje. Hlavně je to teda výborně nahraný, takže máte autentický zážitek z toho.

0: Ten zvuk je fakt parádní. Samozřejmě, že jsou na YouTube různé útržky z telefonu nahraný a tak, ale tohle to je jakože takový polooficiální, protože je to z německé televize a je to fakt nahraný parádně, skvělý zvuk, skvělá atmosféra. Já jsem se od toho nemohl odtrhnout, přestože jsem ten setlist samozřejmě na Masters of Rock viděl. Takže jestli chcete, tak si to buď můžete připomenout, a nebo se na to podívat dodatečně, abyste věděli, co se tam dělo, a samozřejmě se třeba i naladit na příští rok, protože jak víme, tak Halloween v rámci Metal Festu, nebo respektive jakože večírek pro ty, kteří přijdou dřív, tak Halloween zahrajou svůj koncertní set, ale ten zase bude úplně jiný, takže se máme na co těšit, že si užijeme Halloween i příští rok v Plzni. No každopádně teď pojďme dál, dáme si Krucipiske, dáme si Bon Jovi a budou taky Skeletonu, a jak jsem říkal, zkusíme zavolat Honzovi Chudanovi z kapely Škvor a popovídáme si s ním o nový písni, která vyšla, která je venku z připravovaného alba, jmenuje se Klíč, tak na to si taky počkejte.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do
2: škrdí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zda.

0: či DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
9: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Kráva, kráva, kapr, kapr.
14: Kapr, kapr, husa, husa.
15: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
16: Krůta, krůta, tchos!
15: Nech toho a pojď.
16: Tchos.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Tak tohle byly Skillet na Rock Rádiu Victorias 10 hodin a 39 minut. Já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že se pokusím spojit s někým z kapely Škvor, protože ti pustili do světa už druhou ukázku z nového alba připravovaného, který se jmenuje Na hraně. Tu titulní píseň už známe a teď je na světě nová. Už ji můžete najít pohodlně na YouTube, jmenuje se Klíč. Tak zkusíme vyspovídat, já jsem si vybral Honzu Chudana, zkusíme mu zavolat a zeptat se ho na to, co všechno předcházelo právě vydání téhletý skladby, proč je venku právě tahle ta píseň a jestli třeba se ještě dočkáme nějakých dalších, nebo jak to obecně bude kolem vydání alba Na hraně. Tak si počkejte, zkusíme mu zavolat, za chvíli se dozvíme, jestli se nám spojení povede.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Posloucháte Rock Radio, jsme zpátky a já jsem vám sliboval, že se pokusíme spojit s Honzou Churanem z kapely Škvor a popovídat si s ním o nový písni, která je venku a jmenuje se Klíč. A ono se to povedlo, Honzu máme na telefonu. Honzo, ahoj, přeji hezký den.
2: Krásné, dobré ráno, vytáhli jste mě z postele.
1: No výborně, tak ty máš asi hodně práce teď s finálníma prácema na albu kapely Škvor, nebo už to máte celý kompletně hotový?
2: Ale ne, už to máme, zaplať pán Bůh, samozřejmě ne, že by nás to nebavilo, zaplať pán Bůh říkám, protože to byla dvouletá práce, takže už je to za náma, ale zaplať pán Bůh, už je to v lisovně, deska v lisovně, to znamená, že my už jsme se toho zbavili a teď už se to jenom vyrábí a vlastně už jenom čekáme, jak to bude hezký.
1: A kdy má vyjít oficiálně deska kapely Škvor na hraně?
2: Oficiálně deska vychází 15. října, 15. 10., ale v tuhle chvíli běží už jako předprodej na Superfonlineu, že vlastně kdo si tu desku chce objednat, aby fakt ten den měl, tak už si to může i předobjednat, takže už to jako běží v podstatě.
1: Vy jste z alba pustili ven už titulní věc Na hraně, jakou na ní máte odezvu od fanoušků, od svého okolí?
2: My jsme byli docela překvapený, protože samozřejmě člověk má tam tu nejistotu prostě i kluci, jakož to prostě zaběhlí pardálové po 12, 11 vydaných deskách, prostě stejně ta nejistota tam furt je, že si furt říkám, co na to ty lidi řeknou, jako jak to bude vypadat, takže jsme se taky stejně báli prostě jako u předchozích desek a byli jsme fakt jako hodně překvapený, že jak jsme měli dobrý ohlasy na to, byli jsme fakt jako milé překvapený, co nám ty fanoušci psali za zprávy, komentáře, my jako jednou za čas vždycky k tomu sedneme, vybereme, čteme, koukáme na to, takže určitě tu zpětnou vazbu vnímáme a song Na hraně dostal jako fakt od fanoušků skvělou zpětnou vazbu, za co jsme moc rádi a i nás to motivovalo do toho, že prostě jdem správným směrem a že má smysl vypouštět další single a dávat těm lidem ochutnat svý desky ještě víc.
1: Tak to je hezký, že fanoušci, kteří napíšou nějaký komentář, tak je pravděpodobnost nebo jistota, že se k vám dostane, což je hezký, protože spousta kapel třeba to ignoruje nebo na to nemají čas a že vy teda poctivě se pročítáte těma komentářema, takže oni ví, že vlastně ten kontakt s tou kapelou tam je, že jo?
2: Ale určitě, je toho sice strašná spousta nebo těch zpráv, že prostě neodpovídáme do 5 minut a podobně, ale opravdu se snažíme i s lidma, co nám pomáhají spravovat sítě a číst tyhle ty zprávy, tak vlastně to dávat dohromady a nějakým způsobem odpovídat a reagovat, protože tak je to názor našich fanoušků, nebo jsou to zprávy od našich fanoušků, kterým určitě záleží na tom, co nám chtějí říct.
1: Vy jste teď pustili ven druhou ukázku z desky, skladbu Klíč. Proč jste vybrali zrovna tuhle píseň?
2: Hele, my jsme Klíč vybrali jako druhý single proto, aby to byl takový kontrast k tomu prvnímu Na hraně. Na hraně byla rychlá, taková energičtější pecka, prostě na úvod otvírá rychlej. Zatímco ten Klíč je atmosféra úplně jiná písnička, nebo aspoň tak to vnímáme my teda. Je to jedno pomalejší tempo, ale úplně vlastně jiná instrumentace, je to dokonce violončelo, co jsme nás trošku jako zaexperimentovali, ale nám se ten zvuk jako hrozně líbil, takže nakonec se objeví i ve víc písničkách. I textově to hozený jinám, je to takový prostě liričtější, víc zamyšlená písnička. Chtěli jsme prostě dát úplně zase jinou polohu té desky, aby lidi viděli, co, že vlastně ta deska nebude jednotvárná, nebude to furt prostě masakr, ale bude tam jako 14 různých písniček, jak instrumentací, tak náladou, tak prostě textově, no.
1: K téhletý písni jste pustili ven i videoklip. Ten je o čem? Jak jste ho natáčeli, nebo můžou se posluchači už najít vlastně na YouTube, že jo?
2: Přesně tak, vyšlo to včera večer, takže na YouTube už je to. Dokonce jsem koukal, že fanoušci nás dostali už do nějakých, jsou to nějaký trendy, nebo nějaký YouTube Music Chart podle sledovanosti, takže už se tam jdeme směrem nahoru, takže za to děkujem. Ale klip vznikal vlastně tak trošku jako časozběrně, když se to tak řekne, během prostě natáčení, nahrávání desky, jsme vždycky, když jsme měli domluvený nějaký nahrávání, zavolali našemu známému kameramanovi Jáchymovi a když jsme říkali, hele, ve čtvrtek nahráváme, přijeď, uděláš pár záběrů a prostě a takhle to vlastně celý vzniklo, že k nám jezdíval do studia a pak se to sleplo dohromady. My samozřejmě tím, že nemáme žádného producenta, studio máme vlastní, tak ten nahrávací proces probíhá poměrně jako, nechci říct ležérně, ale jsme takový hodně uvolněný u toho a občas toho víc nakecáme, než nahrajem. Takže i to se tam v tom klipu objevuje, to takový aj prostě trošku odpočinkový klip, ale je tam prostě zachycená atmosféra ze studia, jak vzniká deska, jak my se tam bavíme a jak to prostě, jak jsme to skládali třeba, jak se nahrávali vokály a tak.
1: Takže ať se na to lidi podívají, mají možnost na YouTube to skonknout, samozřejmě ji můžou poslouchat i na různých streamovacích platformách, kde už je taky ta píseň, a samozřejmě si ji můžou poslechnout i na Rock Rádiu, a to se právě teď stane premiérově, aby jsme si ji taky představili i my. Takže Honzo, já ti moc děkuju, samozřejmě přeju, ať se daří i druhýmu singlu a samozřejmě ať se daří celému albu, který vychází, jak jsme říkali, 14. října.
2: 15. října. Den si budu muset počkat ještě.
1: Super, tak ať se jí daří a samozřejmě my si jdeme pustit píseň Klíč. A ty se měj hezky a přeji hodně úspěchů s deskou.
2: Díky moc, ahoj, zdravím posluchače Rock Rádia, čau.
1: Díky, ahoj, no a my jdeme na píseň Klíč od kapely Škvor. Druhá novinka z připravovaného alba Na hraně.

0: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. No a zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovinskem.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Tak ještě počasí v Čechách dneska polojasno až oblačno, pravděpodobně bez srážek, maximální denní teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia. A na Moravě tam počítejte s deštěm a teploty o něco nižší, 12 až 16 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: No a v rychlosti zkoukneme ještě silnice, podíváme se do Brna v ulici Milady Horákové, nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, počítejte s omezením a v Kroměříži si dejte pozor v ulici Tovačovského. Tam překáží v provozu taky nehoda dvou osobních aut.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Rock Radio. Elektrický oběd.
11: Elektrický oběd je tady, startujeme poslední 60 minutovku takhle při dopolední, abyste si mohli nechat objednat a zahrát nějaký svůj oblíbený song takhle při práci, aby vám to šlo hezky od ruky. A jestli ten pátek nějak tlačíte před sebou a nemůžete se dočkat toho, až padne a budete mít klid a budete mít volný víkend, tak ideální právě elektrický oběd k tomu, abyste si pokrátili tu dlouhou chvíli. Tak ať vám to utíká, pište si na náš messenger na Facebooku nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a já vám to tam budu postupně servírovat v té 60 minutovce. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 11. hodině a pojďme na první ingredienci. Dneska si dáme krásnou baladu od Europe, Kerry. Tak tady máte.

Tak tohle byl Europe, který nám rozjeli dnešní elektrický oběd a jdeme přát. A to dodatečně k svátku Danče, který měla ve středu, tedy 9. září, kdy slaví Danieli, a bude to přání od kamarádky Šáry, která přeje všechno nejlepší, hodně lásky, zdraví a štěstí a taky, aby se jí dařilo v nový práci. A s přáním všeho nej se připojuju samozřejmě i já, i za celý Rock Radio, a ještě tady mám vzkaz: pozdravuj doma muže. No a slavíme, pojďme si dát Panoptiko, Noc v opeře.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, páteční, a tohle byly Sítr, který chtěla slyšet Veronika. Já tady mám další přání. Ahoj Kamile, prosím tě, můžeš zahrát Marquis John. Jak víme, tak Láďa Růžek už se na pódia nevrátí, přeji mu hodně sil, bylo to moje mládí, děkuji. Takový je vzkaz, tak Marquis John si jdeme dát, a to píseň Noc bláznů.

Rock Radio. Elektrický oběd. Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky. Na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie

0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Vše pro bagr, CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr, CZ.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Kucipisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucibisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
13: Atención, señoras y señores!
14: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
13: Yes, so.
14: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
13: La Tropical!

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu a dali jsme si fotografa od Nickelbacku, protože tuhle tu písničku zařídil Míra. Dneska jste mě teda zavalili zprávama, možná, jak jsem řekl, že si chcete pokrátit tu dlouhou chvíli, než vám padne v práci, takže máte možnost a že to funguje, tak opravdu těch přání je dneska hodně víc než standardně, tak se omlouvám, ale nestihnu fakt všechno zahrát, ale taky nebudu zbytečně kecat a budu hrát, aby jsme těch písní zahráli co nejvíc. Takže Alča píše, jestli bych nemohl zahrát něco od Ingotů, určitě by mi to zlepšilo pracovní morálku. Díky. Tak Alčo, dáme si Reje pekel.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Radio, tohle byli Def Leppard, který si přál slyšet Luboš, a my jdeme na další přání. Čas kvapí, takže to nebudeme zdržovat a mám tady přání, a to pro Jiťu, Markétku a Barču, a mám nechat zahrát nějaký gány. Tak jsem vybral píseň, která není úplně tak známá, ale věřím, že udělá radost a hlavně vám všem, který je máte rádi a standardně máte naposlouchanou jejich diskografii, tak věřím, že cizí nebude. Tak ať se líbí a samozřejmě přeju hezký den a hezký víkend.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

Krásně nám to utíká, ten elektrický oběd. Tohle byla klasika Jura Heep Is Living, píseň, kterou chtěl slyšet Venca. A další přání, ono jich fakt strašná spousta. Jakub napsal, že by chtěl Vláďu Šafránka smutek pro všechny, co pracují, a tím to v pátek rychle uteče. Děkuji. Tak Kubo, tady to máš.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd a jdeme do finále. Tohle byly Kings of Leon, který si na Rock Radio přál slyšet Iveta a další přání. A to je úplně poslední, tak zní takto, že mám nechat zahrát do deštivého počasí k nám na Uhersko Hradišťko. Poslat něco trochu veselějšího a živějšího. A pokud by tam byly nějací Elmstorm, tak by to bylo super. Díky moc a mějte hezký den. Tak mám tady živoučkou Elmstorm a jejich Banana. Dáme si to za chvíli. Tím se s vámi loučím. Kamil Drábám přeje hezký pátek. Přeju vám taky hezký víkend a hezký pondělí, protože v pondělí tady nejsem. Bude tady za mě Dan, který už mě za chvíli vystřídá a dá si s vámi rokový horas. Tak si to pořádně užijte a samozřejmě vám přeju i hezký start do nového pracovního týdne. A teď už poslední přání dnešního elektrického oběda. Elmstorm.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek požár v letadle, které směřovalo do Prahy. Cestující byli evakuováni. Nikdo nebyl vážně zraněn. Předpokládá se, že incident způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy korun za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s touto památkou. Poté palác nebude běžně přístupný. No a v první den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i 2 čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Boj o medaile čeká i kladiváře Volodymyra Myslivčuka.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku, místy i na jihu Čech s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Sadová v obci Planá, okres Tachov, je nehoda 2 osobních aut, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná poslední rokovej voraz tohle týdne s Danem. A já mám pro vás už připravenou hudbu, ať nám to uteče, protože už se těšíte pátek, 100% se někam chystáte, někam někdo na chatu, někdo na nějaký výlet a někdo jenom třeba večer na pivko, jako já. A jak já vám k tomu pustím, nás čeká Vítus, Gáni, Metallica a teď Miroš Majda a Lavina.
0: Rock Radio.

0: Dohrávají Beatles Teenage Dirtbag z roku 2000. Kdo by řekl, že už to je 26 let, co tahle ta pecka vyběhla. Takových let jsme si mysleli, že to zpívá holka. A ono bohužel, on to zpívá chlap. Jsme viděli video. Mně přijde, že on nosil slipy a vyskočilo mu jedno varle bokem a to si skříplo a proto takhle zaspíval, jakoby ty vejšky takhle tam dal. Takový ten typický kastrát. Ale o tom se já se bavit nebudu, já už mám připravenou perfektní pecku od Trautenberg, Netáhlo, to je moje oblíbená písnička, já jsem vždycky pouštěl kolegovi v práci, on byl takový typický zašívač, jo? Já jsem vždycky makal, hledám ho a on vždycky jde schovaný. Takže to jsem několikrát pouštěl, tu písničku. Tahle ta písnička na Spotify bude mít skoro 8 milionů, na to, že neměla být ani zařazená na album Ticho nad pekáčem, tak jako je to docela úlet, protože se mi stala takovou modlou a hodně z nás to pouštěl vždycky nějakým tomu Netáhlu. Takže pro všechny do práce, pro všechny ty Netáhla, co znáte.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Skvělý hymn The Funeral of Hearts z roku 2003. Já už jsem o tom se bavil, že jim vlastně ukončili tu působnost skrz to, že jim odešel ten bubeník a pak už jim to neladilo. Tak uvidíme, Vile Valo plánuje svou soulovku, tak třeba nám to nabídne další skvělou hudbu. A my se půjdeme pojat na fotbal, protože včera v Lize mistrů byl český zástupce.
1: Rock Radio. Danův výkop.
0: Včera od 21 hodin nás čekal zápas Pražské Slavie Praha a hráli s francouzským Lens. Byl to zajímavý zápas, začal tak jako divoce, protože zima se nám zranil a šel střídat. A místo něho naskočil mladý Konečný, který v lize docela jako vynikal. Měl jako zajímavý zápas, docela dobrý. A on dostal za 3 minuty, dostal červenou kartu. Tak říkám, v 10 před poločasem nebo po poločase tak, takže to bude průser. No a Daniel Šturm, skvělý útočník, tak dal výborný gól, 1-0. Pak na 1-1 Abdullah Sima, bývalý slavista, takže jim to tam vrátil 1-1. Říkám, tak uvidíme, co se bude dít dál. V 88. minutě Daniel Šturm dal na 2-1, říkám, to už musí kuci dotáhnout. No a pak kapitán Florian Thauvin dal gól na 2-2. No a najednou se zjevil Chorej, který přihrál Aguilaroy a nabil mu na 2-3. Takže Slávy ani po 20 zápasech neprolomila smůlu. A zase Trpišovský nemá tu svou výhru z Ligy mistrů. Tak uvidíme, třeba ještě v nějakém zápase to zlomí. Zápas to byl hezký, nechci vůbec hanit jako výkon Slávie. Myslím si, že kluci hráli dobře, škoda, že tam některé šance neproměnili. Tam být nějaký lepší útočník, tak si myslím, že kluci úplně bez problému vyhráli. A nebejte červené, tak to dotáhli do krásného konce vítězního. A nás čeká další hudba Skap, Rammsteini anebo Proteus.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
12: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
13: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: koupit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Slušnej rok. Pro Benešov na 95,8 FM.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude zpočátku převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a místy i na jihu Čech s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Na D11 na 13. kilometru na trase Praha-Sever je porouchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
11: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej voraz.
14: Tak a máme první hodinku rokovýho obrazu za sebou a já jsem si říkal, že vás nebudu úplně jako rozjíždět, že jste určitě po tom obědu, tak aby vás to jídlo prostě nějak nenakoplo, nepálová žáha, abyste si trošku nechali slehnout, proto se to jmenuje rokovej voraz, abyste si trošku vorazili, tak já pustím pecku a já vždycky říkám, je to kapela jednoho hitu, protože Crash Test Dummies, jak mají písničku to nevím, jak to mám líp říct, já zpívat neumím, bohužel, to umí jenom Danda tady od nás, nebo Anabel, takže naslehnutí tahletá klasika, takový ploužáček.
11: Rock Radio.

0: A nám dohrálo Iné kafe a Deja Vu. Já nevím, jestli znáte vznik tohle slova, to vzniklo v Košicích a u nás v Mostě, je to Deja Vu. Jo, je to takovej slang typicky. Ne, o tom mluvit nebudu. Já vám povím o rockinu, který teďka se blíží už do finále, a to v Olomouci v sobotu 12.9. A můžete tam těšit na Traktory, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkohol, Koblížky a spoustu dalších. Tak si přijďte s náma užít tuhle tu poslední zastávku rockinu. Má být nějakých 21 stupňů, tak bude super počasí, nebude nějaký zbytečný vedro, takže se bude pěkně a dobře pít pivo a bude tam pohodička, takže pívečko, pohodička, Rockin Olomouc, korunní pevnůstka v sobotu, doražte, ať si to všichni ještě užijeme. A já vám pustím další hudbu a pustíme si třeba Tanyu Nostalgie, Iron Maiden, anebo Within Temptation a písnička Faster.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale Vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Skvělý Aerosmith, Falling in Love. Joe Perry včera oslavil 76 let. Je takový idol žen, ženy ho všechny milovaly, je to takový hezounek z té kapely. To není jak Steven Tyler. A já vám musím říct novou novinku, protože jsem objevil kapelu Brity, já už jsem o nich mluvil jednou, jmenují se The President, jsou to Briti a mají jakoby skrytou identitu. Takže oni mají masky prezidentů a vystupují v nich. A teď lidi se hádají, že to jsou z různých kapel poskládaný jakoby hudebníci. A za mě se to docela líbí. Je to takový ideální takový rock, takový moc pěkný, poslouchatelný. Já vám to pustím, poslechněte si to, ať se na to uděláte svůj vlastní názor. Jo? Ať já tady o tom nemelu a vy si říkáte, o čem to mluví vůbec.

0: Tahle písnička se jmenuje Doom Loop. Určitě si to poslechněte, je to skvělý, mě to líbí, je to něco novějšího. Není to furt takovej ten stejný stereotyp. Takže doma rád takový ten nový, modernější rok, tak ho to určitě zaujme. A my se spustíme něco staršího, protože to máme taky rádi. Harley, Airborne, anebo Queenie, Bohemian Rhapsody.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce AgroCS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Klajnová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Nejsem zklamaný ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný ani zraněný. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat.
9: Správné vetrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezón více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary údajně popřel, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle O'Learyho byl muž přitažen k otvoru, žádná část jeho těla však podle něj ze stroje nevyčnívala. No a hokejisté Pardubici ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0-3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude zpočátku převážně zataženo na Moravě, ve Slezsku a místy na jihu Čech s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: Na D0 na 59. kilometru na trase Satalice Běchovice je nehoda. Dodávky s osobním autem, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: Tak, rockeři, jsme v poslední hodince rockovýho vorazu s Danem. A dneska je takový zvláštní datum, který si pamatuje většina z nás. 11. září si pamatuje většina dříve narozených. A stejně tak i si pamatuje první sex. To jsou dva datumy, které si jako pamatujete. Dneska je to totiž 25 let výročí od vlastně teroristického útoku v Americe, který se tam stal. Zemřelo tam přes 3000 lidí. Bylo to takový, já si pamatuju ten úplně přesně, jsme přišli na základku do třídy a učitelka nás vzala, pustila televize, my jsme na to koukali. A já jsem se chvilku normálně myslel, jak jsem byl malej, mě bylo v tu dobu 12 roků, že to je normálně nějaký film. Bohužel nebyl. Takže na tohle budeme vzpomínat hodně dlouho a myslím si, pro nás to bude dost takový jakože zásadní v tom životě, že tohleto datum si pamatujeme. A já vám pustím Panoptico, Scorpions anebo YouTube.

0: dohráli Panoptiko a Sancho Panza. Jelikož se nám blíží pomalu konec rokovýho obrazu s Danem, protože no, už nám chybí nějakých 40 minut do konce, tak já jsem se tady připravil nějaký poslední písničky, ale ještě s váma neloučím, protože ještě se budu střídat a já jsem připravil svou oblíbenou pecku Mr. Big Shine, která bude za chvilku hrát. Já jsem právě tuhletu kapelu jsem zkoumal, kde jí vlastně konec, oni nedobrovolně skončili, protože v roce 2024 jeli poslední turné, tím vlastně končili, protože jejich bubeník měl Parkinsonovu chorobu a umřel v 64 letech, tak je to škoda. Taková za mě jako pohodová kapela, akorát to zdraví se účast nevybírá, vždycky to sejme takový ty lidi, který my nechceme, bohužel. No budeme mluvit o něčem pozitivním, takže já jsem tady stal Clash, Komunál a Mr. Big Shine.
1: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
12: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Minulý víkend se v Turecku jela tamní Grand Prix v motokrosu a rozhodla mimo jiné o tom, že mistrem světa pro rok 2026 je v královské třídě MXGP holandský jezdec Jeff Herlings. Rodák z Geldrupu si tak dal dárek ke svým 32. narozeninám, které oslaví zítra. Je to jeho 6. světový titul a není bez zajímavosti, že cestu k ním zahájil v České republice v roce 2002, kdy teprve 8letý Jeffrey získal český titul ve třídě do 65 kubických centimetrů a zahájil tak svou vítěznou cestu, kterou korunoval minulý týden. Jak už jsem zmínil, zítra mu bude 32 a je na vrcholu fyzických a psychických sil. Ty tam jsou doby, kdy šel Jeff přes hranu, což v motokrosu v drtivé většině případů končí zraněním. Jeff před sezónou šokoval, když po 15 letech spolupráce opustil KTM a odešel k Hondě. A ještě v půli sezóny to nevypadalo na úplně dobré rozhodnutí. To měl ztrátu 75 bodů na čelo a plácal se v půli startovky. Jenže pak přišla úchvatná série 17 vyhraných rozjížděk v řadě a nakonec dvě kola před koncem i 6. titul. Tím se mimochodem zařadil po bok pouhých třech velikánů, kteří jich mají 6 a více, což jsou Joel Roberts, Antonio Cairoli a Stefan Edwards. A jako bonus má i rekord počtu vyhraných velkých cen za 16.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: A dohráli Clash. Petr tady začal zpívat český, tak zaspívej to.
1: Ne, no čurám sem, čurám tam, že jo, to je jasný, to je prostě to je klasika přece.
0: On mi to tady řekl a já celou tu písničku jsem slyšel.
1: To je klasika, to se jo. musí.
0: A tak dneska máte nějaký, Peťo, hraní?
1: Hele, dneska nic nemám, jdu pak akorát natáčet nějaký dubbingy ještě dneska po rádiu, ale jinak zítra mám něco, bude takový klasický pracovní víkend vlastně, no.
0: A měl jsi někdy nepracovní?
1: Hele, tak pár let už to nebylo asi, no.
0: Já si myslím, to je jediné, já tady nepracuji o víkendu, no.
1: No,
0: tady
1: jasně,
0: všichni
1: no.
0: pracují. Dobrá, já se s vámi budu pomalu loučit, protože Roko Ivora skončí, přibyli to i za mě kluci, tohle byl Roko Ivora s Danem, já jsem Dan Kotek a ještě vám řeknu, co vám zahrajou Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers a Aleše Brichtu. Tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
0: Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
11: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
11: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
11: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
11: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kroužky pro děti zdražují. Víc než polovina rodičů si podle průzkumu oproti loňskému roku připlatí. Někteří s vyššími výdaji počítají. Nicméně asi 12% rodin s nižším příjmem kvůli ceně své dítě nepošle na školní výlet nebo lyžařský kurz. Silničáři budou o víkendu pokračovat ve speciálním ošetření povrchu na dálnici D1. Kdy a kde se bude pracovat, prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
13: Ředitelství silnic a dálnic informuje předem všechny řidiče mířící tuto sobotu na dálnici D1, že budeme pokračovat v takzvané penetraci cementobetonové vozovky. To znamená, dopravní omezení bude od 9. ráno do 8. večer mezi kilometry 53 až 56 ve směru na Brno a v opačném směru mezi kilometry 52 až 48.
12: Díky penetraci se životnost vozovky prodlouží až o 8 let. Evropská komise schválila poskytnutí v přepočtu více než 147 miliard na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a taky na drony. Podle komise jde o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard euro. Tenista Tomáš Macháč vypadl z nominace na Davis Cup proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou pak Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a další deblista Patrik Rykl. Duel o postup na finálový turnaj proběhne 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy, přeji pěkný den.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Momentálně nám prší na úplně celé Moravě a taky na východě Čech. Bude tomu tak po celý večer a možná i po celou noc, jde to z jihu na sever. Čechy by se tomu měli vlastně úplně dneska vyhnout. Teploty máme momentálně venku kolem 17 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Co se týká zítřka, tak bude polojasno po celé České republice. Velice výjimečně možnost nějakých přeháněk, ale opravdu jen ojediněle a hodně krátkých a teploty kolem 20 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Pozor si dejte v Plzni, na severním předměstí, tam na Studentský ve směru na Bolevec boural nákladní automobil s osobním, je to u zastávky MHD Krašovská. Na D11, tak tam je havarovaný nákladák, stojí na 99. kilometru směrem z Prahy na sever, to znamená už za Hradcem. V Poličce na Svitavsku, tak tam je to družstevní ulice, kde se srazily dva osobáky, a dejte si pozor taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, zhruba u krajského soudu se srazily dva osobáky.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
15: 15 hodin a 3 minuty k tomu, rokový odpoledne právě teďko začíná a Kuba i Petr jsme za mikrofonem.
16: My jsme tady, vy jste tam, kde jste, a dnešní, což je samozřejmě jasný, ale dnešní vysílání chceme věnovat všem, kteří dneska mají okna. Protože přece jenom víkend je tady, léto už skončilo, podzim se blíží. Ještě ne, že by úplně jako všude pršelo. Předpokládám, že na té Moravě, kde prší, se asi okna dneska nemejou.
15: Ale v Čechách klidně jako
16: 100%. Hele,
15: určitě.
16: Ale určitě aspoň jeden člověk, co nás poslouchá, určitě teď mají okna. To mi přijde statisticky prostě pravděpodobně.
15: Takže ať nám když tak napíšete jeden člověk a my mu zatím pošleme další muziku.
16: Dáme si Faith No More, budou taky Škvoři a jejich Síla starých vín, takhle při pátku si přihnem na zdraví. No bude taky Battle Beast, no a George Harrison tady je a Got My Mind Set On You právě pro vás na Rock Rádiu.

0: Fate No More from Out of Nowhere, tak nějak od nikud se objevili, ale přece jenom na Rock Radio dorazili. Máme 15 hodin a 18 minut a je čas si tady zhodnotit nějakou novou muziku. Našli jsme tady na Headlineru článek od Jirky Matlacha a je to o nových Slipknotech, respektive vyšla nová pecka Arsenal a on to nazval, že to je jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Hele, poslechněte si tak nějak, jak to zní jako...
1: Jako, abych ti řekl pravdu, tak já to v tom neslyším, teda, jako, že by to byl jako nějaký madla. Jestli to prostě furt, jako, je to furt ten Slipknotový styl, víš co, jasně, že to je nářez jako prase, ale že bys tam nějak hodně střídali hudební styly, se mi teda vůbec nezdá tak, jak je to popsaný v tom článku.
0: Právě mi taky nepřijde, já si jako říkám takhle, samozřejmě autor článku říkal, že je fanoušek Slipknot a vždycky, když má někdo nějakou kapelu hodně rád, tak má veliký očekávání a když pak přijde ta kapela s nějakou hudbou, tak to prostě nikdy nemůže se jako vyrovnat tomu očekávání. To je prostě ten problém tak, s tím, no. Když něco čekáš, ale... Takhle, za prvý si myslím, že by snad mělo být i celý album, takže jestli tohle to je třeba jeden ze singlů, možná, že v kontextu celého alba to pak bude dávat větší smysl. A za druhý si myslím, že tohle rozhodně je pecka, kterou je potřeba si poslechnout třeba několikrát, aby si vlastně jako pochopil, co všechno tam je a aby se ti to jako propojilo. Na první poslech je to takový jako všelijaký, ale nevím, jako stejně mě to baví, je to rozhodně rychta.
1: Ale mě to baví taky, je to prostě nářez, je to slipknoťácký nářez, tak jak má vypadat. Jako.
0: 100%.
1: Klidně zhodnoťte sami a napište nám, co vy si o tady té sonze myslíte. A my vám zatím pustíme další muziku. Čeká vás Hollywood Undead, taky Tři sestry, anebo Iggy Pop, tak užívejte.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Hollywood Undead a jejich pecka Lion právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin a 35 minut k tomu a dneska máme 11. září. Je to 25 let přesně od té doby, co se ta neskutečná věc stala v New Yorku. Ten den, na který si všichni pamatujeme, co jsme ten den dělali. No a my jsme tady teďka s Kubou objevili takovou, jestli máte rádi konspirační teorie, tak jsme objevili takovou zajímavou konspirační teorii.
1: No my totiž jsme si říkali, že to trošku odlehčíme, samozřejmě jako je to velmi tragická událost, ale objevilo se právě ve spojitosti s ní spousta konspiračních teorií a tohle nás teda zaujala nejvíc. Existuje totiž jedna taková kapela, která se jmenuje I am the World Trade Center. Já jsem světové obchodní centrum. A tahle ta kapela v roce 2001 v červenci vydala album.
0: Což znamená, že to bylo 2 měsíce vlastně před tady tou tragédií, vydala album, kde 11. písnička na tom albu se jmenuje September, neboli září.
1: To znamená, je kapela, která se jmenuje Já jsem světové obchodní centrum a na jejich albu z července 2001 je 11. písnička září. Já nevím.
0: Hele, ona je to asi náhoda, ale je strašná. To teda blbá náhoda.
1: To je jako tohleto, takhle, kdyby se to stalo dneska, tak ta kapela z toho vytříská strašný prachy, si myslím. No, jakože udělají si z toho promo jak blázen. Dnes v té době samozřejmě nevím, jak moc byli známí, ale koukali jsme na nějaký streamy, že to není zas tak moc poslouchaná kapela, ale teda náhoda je to obrovská.
0: Náhoda je to neskutečná. Jestli znáte ještě nějaký takovýhle podobný náhody s tím klidně spojený, tak nám to můžete klidně poslat na Facebook, ale my vám teďka pošleme další muziku tady na Rock Rádiu.
1: Kimball a Jameson Can't Wait for Love budou taky Simple Plan, budou Paradise Lost a nebo Vanastovky a jejich slečna Anna, která už je za vodou.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne Vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: www.rockyradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zástupci českých mlékáren nesouhlasí s cenami mléka a másla v obchodech. Považují je za nereálné a nesmyslné. Produkty se totiž v akcích prodávají pod nákladovými cenami. Mlékaři usilují, aby byl prodej za nižší než nákupní ceny označen za nekalou obchodní praktiku. Řetězce takové nařčení odmítají, napsali to Novinky.cz. V Českém Krumlově probíhají Dny evropského dědictví. Akce nabídne do 20. září mnoho zajímavého. Už zítra se bude konat stěžejní část. Více má mluvčí radnice Andrea Hakenová.
2: Hlavní program proběhne v sobotu 12. září na druhém zámeckém nádvoří, kde návštěvníky čeká působivé střídání stráží za doprovodu trubačů a také komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor gardového velitelství.
1: Dny evropského dědictví se během září konají i v dalších městech. Bohatý program nabídne o víkendu třeba Olomouc nebo Chrudim. Na Vinohradech vrcholí sklizeň hroznů a začíná sezóna vinobraní. Tradiční velké akce se konají na jižní Moravě. Hlavně do Mikulova a do Znojma se chystají 10 000 lidí z celého Česka. Z Prahy je do Znojma dokonce odvezl speciální vlak. Pálavské vinobraní a znojemské historické vinobraní potrvají do neděle. Sara Bejlek rozšířila nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. V týmu kapitánky Barbory Strýcové doplnila letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Finálový turnaj poháru proběhne od 22. do 27. září v Číně. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Nejchladnější den tohoto týdne se pomalu blíží ke konci. Momentálně se objevují deště hlavně na severu Moravy, kolem Olomouce a taky na východě Čech. Samozřejmě taky na jihu Moravy, prostě na celý Moravy, abych to zkrátil. Teploty jsou v průměru někde kolem 17 stupňů, oblačnosti je docela dost, ale během večera by mělo ustávat jak oblačnosti, tak srážek a mělo by se to vyčistit. Přes noc bude asi pouhých 10 stupňů a pokud vás zajímá, jak bude zítra, tak budou průměrně teploty kolem 20 stupňů a na většině českého území by mělo být polojasno, takže ideální počasí na výlet.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na silnici 38 na exitu na východě Kolína. Jsou tam sobě dva osobáky a najdete tam docela dost silný provoz. Praze si dejte pozor na Smíchově u benzínky MOL. Jsou tam sobě taky dva osobáky a může tam očekávat taky docela pěknou kolonu. Jednu nehodu máme, že taky v ulici Sokolovská v Litomyšli. Osobák s motorkou tam jsou sobě. A nákladák s osobákem se srazili taky v ulici Studentská v Plzni. Tak s tím počítejte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Dvě, už skoro tři minuty po 16. hodině, rokový odpoledne je tady s vámi dál. Kuba Valňas i Petr Janda jsou za mikrofonama a doufáme, že se dneska při pátku máte krásně.
4: Normálně by se vám to trošičku vylepšili nějakýma lístkama, ale bohužel pro vás dneska nic nemáme, ale aspoň pro vás máme muziku, na kterou se vlastně můžeme klidně rovnou vrhnout.
3: Co by ne, hele, máme tady Metalliku, jejich záležitost 4 roky starou, Lux Eterna, budou taky Bon Jovi, Korpiklány a jejich Aita, ale teď No Guitars.

0: Metallica právě teďka dohrála na Rock Radio Lux Eterna 16 hodin a už skoro 18 minut a my jsme si vlastně teďka v počasí říkali, že je takový ideální počasí nejenom na vejlet, ale samozřejmě taky i na houby. A tak mě zajímalo, jestli máte nějaký osvědčený recepty, protože jasně, česká klasika, smaženice, pak je tady třeba taková bramboračka, která si myslím, že je pro spoustu posluchačů taky určitě oblíbená. No a pak je tady třeba taková kulajda. Co ty, Peťo, jak seš na tom s kulajdou?
1: Hele, kulajda jako moc ne, čověče.
0: Ne jo.
1: Moc ne, čověče, jako není to úplně můj styl ta kulajda, musím.
0: Já jsem zjistil, že co jsem se tak bavil různě s lidma, tak je to opravdu ten český národ rozdělený opravdu zhruba na dvě skoro stejně velký půlky, protože spousta lidí třeba nemá ráda kopr a pak zase třeba jsem tady já a já to miluju. Já miluju kopr.
1: Já mám kopr taky docela rád teda. Jako. Mm-hmm. Já mám taky rád, ale třeba nemám rád třeba držkovou.
0: No tak to taky ne.
1: To taky ne.
0: No jasně. Každopádně, když už jsme u těch hub, tak jsem viděl držkovou a respektive gulášovou polívku z hlívy ústřičný, což je vlastně taky houba. Nevím, jestli úplně u nás roste, dá se nazbírat, to ti teďka neřeknu. Ale
1: jako naši houbaři by se by určitě někde našli. Jako.
0: Hele, jako pozor, český houbaření, to je legenda. Já jsem třeba, když víš sám asi, že ve Spojených státech samozřejmě taky rostou houby, ale nemá to tam takovouhle tradici.
1: Vůbec. To jako to my Češi jsme úplně jako fanatici houbařský.
0: Tak schválně nám poslouchat. Či napište na Facebooku, jaký je váš oblíbený, takový třeba klidně neobvyklý recept z hub. My se rádi poučíme, až třeba teďka o víkendu vyrazíme na houby.
1: Teďka už nás čeká další muzika. Europe, taky Rolling Stones, anebo Vypsaná fixa už tady na Rock Radio.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Twisted Sister a jejich pecka The Price právě teďka dojíždí do rádiu v 16:39 k tomu. Já tady čtu docela zajímavý článek, tak bych se s váma o něj rád podělil. Hele, víš, jak je ten maskot Iron Maiden Eddie?
1: No,
0: prostě maskot, který ho zná opravdu prostě celý svět. No tak víš, že dřív on, to vůbec nebyla takováhle jako obrovská prostě 3metrová věc.
1: Taková ta kostra s tím
0: taková
1: čílem,
0: ta
1: že jo?
0: Kostra, no, přesně. Jasně. Takže byla to jenom taková maska, kterou oni měli pověšenou prostě za bicím a byla ze dřeva. Aha. A vždycky na konci toho koncertu z ní vytejkala falešná krev z pusy.
1: Hezky.
0: Jo. A taky k tomu spojená docela dost velká zajímavost a to je to, co dělali členové Iron Maiden, než se vlastně proslavili. Když ta kapela začínala, tak čím se živili, jo? Tak no. Steve Harris byl technický kreslič, který vlastně navrhnul i celý jako logo Iron Maiden.
1: No jasně, to se hodí jako
0: to
1: jako
0: to se hodí
1: teda,
0: skvěle. Hmm. Paul Di'Anno, tak ten byl inženýr u ropné společnosti BP.
1: Zajímavý.
0: Dave Murray byl skladník.
1: To víš, tak je potřeba, hele,
0: sám víš, je potřeba nosit, jako hele, jo, to
1: a
0: je
1: když
0: pohodě.
1: Kapela nosí věci do dodávky, to se prostě hodí mít skladníka.
0: To se hodí, 100%. To se hodí. Doug Sampson, tak ten opravoval automaty na cigára, to se taky do kapely asi hodí, 100%,
1: hele, rockeři.
0: A nakonec Tony Parson, tak ten vybavoval obchody a montoval okna.
1: Tam
0: tak
1: nevím,
0: to vybavování obchodů možná by tam jako něco být mohlo.
1: Asi jo, no, a v okna, no, tak víš co, jako rockeři mají občas okno, no, tak je dobrý mít prostě nějakýho samozřejmě profesionála, který v tom umí chodit.
0: Přesně tak, naprosto to tebou souhlasím, ale co si nám dal za muziku, prosím.
1: Prosím tě, no tak já jsem si tady připravil teda takhle, přečet jsem si tady, co nám tady namíchali, prosím tě, budou AC/DC a Big Gun, jedna z mých oblíbených od téhle kapely. Budou taky Chicago, Stratovarius, no a Valda Gang nás vezme do Eldoráda.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos!
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Skonto nábytek!
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDASA.CZ
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli vedru včely letos moc nelétaly pro nektar, mířily spíše za vodou. Tu pak v úlech rozstřikovaly a chladily je. Cnůžka proto podle včelařů vázla. Produkce medu tak bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kromě počasí je podle chovatelů problémem taky chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. A u podobného tématu zůstaneme. Úroda ovoce letos bude všelijaká, ale třeba se švestkami to podle pěstitelů dopadlo dobře. Zvládly jarní mrazy a stromy ustály i letošní vedra a sucha. Část ovoce už pěstitelé sklidili a část ještě sklízejí. Naopak například u jablek letos bude situace horší. Jihomoravský kraj chce přilákat nové zaměstnance. Poprvé proto spouští vlastní náborovou kampaň. Nabídku práce začne propagovat i mimo běžné pracovní inzeráty. Koho krajský úřad hledá a co nabízí, řekne mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
12: Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
11: Kampaň se objeví na webu úřadu, na sociálních sítích, v městské hromadné dopravě a v rádiích. Torzo vyhořelé budovy 34 ve Zlíně už nestojí. Včera šly k zemi poslední trosky. Dopomohla k tomu těžká mechanizace demoliční firmy. Bourání tak skončilo o několik dní dřív, než se předpokládalo. Po budově z přelomu 40. a 50. let zbylo 140 tisíc tun sutin a odpadu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Momentálně nám prší hlavně ve střední a severní Moravě a jde to pomaličku na sever, takže ty přehánky budou postupně ustávat, až už v noci si myslím, že pršet nebude vůbec. Zítra nemůžeme počítat, že s deštěm vůbec žádným, pršet totiž bude až v neděli. Teploty se jinak dneska pohybují kolem 17 stupňů, v noci nám to padne asi na 10 a zítra čekejte teploty tak kolem 20 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Kuřimi nedaleko Brna na Křižkovského ulici bourali dva osobáky, je to u křižovatky s Tišnovskou ulicí. V Praze na Smíchově, tak tam se srazily taky dva osobáky, je to na náměstí 14. října, kde se potkává tahle ta ulice s Zborovskou ulicí. V České Lípě, tak tam do sebe taky vrazili dva osobáky, tam je to na Vohradského ulici. No a v Teplicích, tak tam je to dokonce nákladní auto s dodávkou, stalo se to na Jateční ulici nedaleko obchodního domu Penny.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
13: 17 hodin a přesně 4 minuty k tomu rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky Kuba i Petr za mikrofonem a máme tady svátek o páté, dneska totiž slaví všechny Denisy.
14: A já hned jednu konkrétní chci zmínit úplně jasně, protože v Kamenici nad Lipou maminka mojí a Denis se jmenuje Denisa, tak jestli náhodou poslouchá nebo někdo z jeho okolí, kdo jí to určitě vzkáže, tak Denisko, všecko nejkrásnější. Doufám, že zase brzy přijedeme a že si třeba dáme nějaký pivečko spolu.
13: A přejeme samozřejmě i všem ostatním Deniskám, který dneska slaví svůj svátek. A tady ty písničky další budou právě pro vás. Čeká vás Evanescence, taky Foreigner. Kabáti se přijdou podívat, ale teďka už začnou Black Label Society a The Last Goodbye.

0: Evanescence a jejich peska Going Under právě teďka v 17 hodin a 19 minut dohráli na Rock Rádiu. No a já mám pro vás docela takovou jako zajímavou zprávu. Jestli jste náhodou nebyli v Londýně, tak určitě ale víte, že jste tam teďka dělal koncert Bon Jovi a bylo to docela dost jako zajímavý.
1: No pozor, já mám dokonce i interní zprávu od jednoho mýho kamaráda. On je sice slavista, ale to nevadí, stejně se kamarádíme. A mám takovou interní zprávu a ten mi říkal, to tě bude zajímat. Říkal prej, to bylo super.
0: Fakt,
1: jo, no, ty takhle, jak to slyšíš.
0: A takovouhle jako detailní prostě ti udělal.
1: No, on říkal, prej, super.
0: No, každopádně, šlo hlavně o to, že John Bon Jovi má úplně v háji hlasivky, to víme, že jo, o tom jsme tady jednou mluvili.
1: Ano.
0: A dával se jíka strašně dlouho dokupy, vrátili se na ty pódia, v Americe se mu dokonce stalo, když tam koncertovali, že jeden koncert musel přerušit, že prostě řekl, že už to jako nezvládne.
1: Strašně těžký.
0: Ale v tom Wembley to prej jako odspíval neskutečně, Bed of Roses prej znělo prostě tak, jak má znít Bed of Roses. Jako.
1: Hlavně já si myslím, že když je kapela takovýhleho formátu, takže vlastně necháš zpívat ten stadion a vlastně takzvaně na střihávku, bohužel, jak se říká, že prostě ty lidi, prostě ty písničky jsou tak legendární a tak skvělý, že vlastně ten zpěvák může prostě to tak jako dát mikrofon do davu a oni to odspívali za ně a všichni si to stejně užijou, protože ta atmosféra je prostě nádherná.
0: No jasně, přesně tam bylo jako napsáno, že když se hrálo It's My Life anebo Living on a Prayer, jasně. Tak se z toho stal obrovský chorál z toho stadionu, že jo.
1: Úplně rozumím. No tak pojďme si udělat chorál třeba na Judas Priest, taky na Pain, a nebo samozřejmě Chci zas v tobě spát, David Kolev, tak to si zaspíváme úplně všichni, jdem na to.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
15: V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Judas Priest nám právě teďka dohrál Lipecký United, máme asi 7 minut po půl šestý. No a samozřejmě, jak něco končí, tak něco začíná. Skončili taky Judas Priest, ale končí taky rokový odpoledne, protože my už se prostě loučíme.
1: Za chvilku už nás tady vystřídá kapitán, takže vy už samozřejmě můžete přemýšlet, co byste si chtěli dneska od něj nechat zahrát. Celý vaše...
0: proč nám strašíš posluchače, prosím tě, oni se tě budou bát. My tady máme být příjemní lidi prostě. A teďka oni se tě budou bát, na ně děláš bububu. Co když nás poslouchají děti?
1: To je pravda, hele. Já se omlouvám, prostě holt se to nějak stalo.
0: Nebojte, ten bubák vás už nebude tady dlouho otravovat, prostě my teďka půjdeme pryč a přijde úplně jiný bubák. A Jirka vám samozřejmě v následujících 2 hodinách bude hrát na vaše přání, takže samozřejmě volejte, pište. A sice pište na Facebook do zpráv Rock Rádia, nebo pište na e-mail studio@rockoviradio.cz, anebo samozřejmě po 18. hodině můžete i volat na 725 844 424.
1: A my se s vámi rozloučíme posledníma peckama jako Aerosmith, taky Strac, anebo Doga, jsem trochu divnej, tak bububu.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se Čechům zdaluje. Navíc ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
2: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
1: Dále je možná 5letá fixace. Ta nabízí větší jistotu. Podle Kovandy za ně ale člověk může zaplatit zbytečně vysokou cenu. Rybáři dál sčítají škody, které způsobilo letošní extrémní sucho. Třeba 20-hektarová nádrž Strž na Žďársku připomíná spíš rybník těsně před výlovem. Rybáři přišli o 40 candátů a na 30 štik, většinou trofejní velikosti. Za celé léto provedli hygienici více než 1300 kontrol dětských táborů. Padlo 53 pokut za 170,5 tisíc korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Hygienici ale sezónu hodnotí jako klidnou. Navíc se podle nich standard dětských táborů postupně zvyšuje. Brno čeká fotbalové derby. Zítra je na programu duel mezi Zbrojovkou a Artisem. Na zápas se chystá taky policie, která riziko vyhodnotila jako střední. Brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají vůbec poprvé. Výkop je zítra ve 3 odpoledne. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme za zprávy, drahá. Přejeme pěkný víkend a dáme si počasí a hned se dozvíme, jak nám víkend začne. V sobotu očekávejte polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty okolo 23 stupňů, v 1000 metrech na horách potom okolo 13. Tak hovoří náš Český hydrometeorologický ústav.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Začneme silnicí 34 u obce Stráž nad Nežárkou, pardon, okres Jindřichův Hradec. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda 2 osobních aut, na místě policajti, tak pozor hyeno. V Boleslavské ulici v Krchlebech okres Nymburk probíhají záchrany a vyprošťovací práce, byla tam ošklivá nehoda 2 osobních aut. U obchodního centra Nisa v Liberci, pozor, tam je na vozovce olej, tak projíždějte opatrně, ať vám tam nejedou cvičky. A v Reskově ulici v Jindřichově Hradci tvoří překážku na vozovce nehoda 2 osobních aut, na místě policajti. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Máme skoro 4 minutky, po 18. hodině je tu konečně pátek, blázni mají svátek, takže my taky, přátelé, jak odpálíme víkend, je čistě na vás, před náma je samozřejmě pořad rok na přání, který má pod křídlem váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Takže dobrý večer, přátelé, můžete rovnou volat ke mně do kapitánský kajuty na 725 844 424, psát na messengera a do mailu, a hned na začátek zatopíme postelem a dáme si pecku Beca Burning od Midnight Oil a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, postele dohořely, přátelé, můžeme vyrazit. Vyrazíme dneska na Balkán, hned jako první. Fůl mi volal motorkář, že jeho malá Tereska má dneska narosky. Tak madám Terezie, já ti přeju za celý rok rádio jako vždycky hodně štěstí, zdravý kopec, srandy navrch, posílám Hudlana a pojeďme na Balkán.
1: Rok na přání. Rok rádio.

0: tak to byla pěkná psychárna. Šílení Arméni, System of a Down na Radio Video. Tak my si dáme zatím to rádio, aspoň to nám bude muset stačit. Prosím vás, dobrý nápad tady měl Jakub Piško, zase neotřelej. Zdarec kapitáne, jak se daří? Hele, daří se dobře, protože já dneska večer odjíždím oslavovat na jednu nejmenovanou chatu do Krušných hor narozeniny svého nejlepšího kamaráda, takže se daří dobře, už se tam moc těším. Když tak mi napište, co budete dělat vy o víkendu, to by mě taky zajímalo. Jo, to můžeme si o tom pokecat. No a každopádně tak takhle se mi daří. Píše dál Jakub, dneska by jsem poprosil o nějakou starou pečku od Gravedigger pro všechny, co poslouchají v Irsku, a samozřejmě i pro tebe. Díkec, Jakub. Tak přátelé, dáme si s dovolením pečku Zombie Dance. A zdravím do Irska i všechny ostatní.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, jo, jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
14: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
16: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Hentin nebo už?
1: Jasně, Hentin nebo už, ruka v křoví, to se hodí spíš na středu, ale i pátek může být středa, přátelé. Každopádně je tady zamilovaná skladba po našem čertově Ozzy Osbornovi. Radek by chtěl opět pro nás, pro všechny do rády a pro všechny posluchače, ale nejvíc pro svoji lásku Veroniku do Luhačovic poslat nějaký pěkný 13. století. Společně jsme vybrali pečku Elizabeth, tak doufám, že nebudeš žárlit na Elišku, Verunko.
2: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
17: La Tropical!
16: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
17: Yeso!
16: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Tak to byla předělávka od Bad Wolves, úvodní písně od Cranberries Zombie a my jedeme dál v našem roku na přání, aby jsme to všechno stihli. Tak pojďme na to další přání, to bylo taky zamilované. Luděk by chtěl pro svoji milovanou Milušku, ženušku, zahrát něco krásného od Turba. Tak samozřejmě já jsem vybral píseň Sláva, protože vám dvou třikrát sláva, když to máte tak rádi, přátelé, a než si to dáme, pište mi, v jakém, nebo v jakém jazyce byste chtěli slyšet časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli načovat, protože jenom tak se můžete už dneska vlastně plně zapojit do pořadu Rok na přání. Já vám zahraju za to VIP píseň na přání, jako vždycky po 7. hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to je Úror, Dirk Schneider, Rose in the Desert, a co si dáme na závěr, samozřejmě naši páteční hymnu. Míra Šedivý psal: Zdarec kapitáne, zdraví tě Míra, mohl by si prosím zahrát klasiku pro tento den, Alkohol v pátek večeru. A Petr Konvalinka souhlasí taky, že má pivko, grilovačku a pohodu. Dáme páteční hymnu od Alkoholu, samozřejmě dáme, díky Petr z Vavřince. No a ještě tady někdo chtěl zahrát pro ženu, tak prosím vás, pro všechny ženský.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: chlap, na dech sud vykrýt.
1: Rock Radio, rock na psání.
2: Milí přátelé, dnes jste slyšeli, je 7 hodin, pozemšťané, okamžitě přestaňte pracovat, dejte si pivo a užijte si víkend. Přátelé, to bylo klingonsky, tak jak si to přála dneska Michaela Hajna, která napsala: čus kapitáne, co takhle klingonsky oznámit, že už začal víkend, ať přestanou lidi pracovat a hurá na jedno. Tak doufám, že ti to takhle, Míšo, vyhovuje, ty si samozřejmě za to můžeš něco přát a já ti to rád splním. Startuje nám druhá půlka našeho roku na přání, hned ta první píseň míří za Denis. Psal mi tady Michal Tokár: zdar kapitáne, máš tam prosím tě něco pro mou drahou, co mi celé léto zachraňuje pozadí v práci, má dnes k tomu svátek, tak bych tímto udělal radost jí a udělal jí v dolíčkách důlky. Děkuji moc, si to zaslouží, i když není středa, muziku nechám na tvém výběru. Málem jsem zapomněl, Myšák vždy s někým, ať mě pozná. Díky, pane. Tak já myslím, že večer budeš možná Myšák, příteli, a tahle ta pusla s peckou Forever je tady čistě pro tvoji Denisu.

0: Ano, přátelé, Myšák s Denisou na Forever a musíme letět, musíme svištět, aby jsme stihli všechno zahrát. A Michaela Hajná asi přála za svou klingunštinu pecku Higher od kapely Creed, tak samozřejmě přání plníme, no a pak hned pojedem dál v naší brutální páteční krasojízdě. Co vy na to?
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Rozumíte, já doufám, že kapela Polypsy Dynamit a neb Kissin Dynamite skvěle sedla do vašeho DNA, protože se právě v této písni DNA o to jasně snažili. Tak co si dáme dál? Vypadá to na traktory. Jarda Kunt mi volal, že prej je se svou láskou a manželkou Marií na chatě a začíná jim dovolená. Tak všem pro radost bych chtěl nechat zahrát 5x5. No já nevím, jak dlouho trvá vaše dovolená, ale přál bych vám 25 dní. A nebo 25 na holou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz. Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
6: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Rock Radio. Rocková muzika.

0: zastavit! Stát!
1: Ano, vážení námořníci, posloucháte druhou půli našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Radio a s váma jsem u toho já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak tohle byla pohodovka, pochodovka od Rammstein, Links 2, 3, 4. No a dál budeme samozřejmě pokračovat česky. Volal nám malej námořníček Adámek, že by chtěl pro svoji milovanou babičku Jitušku nechat zahrát něco pěknýho od Panoptika. Tak co by jsme tam tak dali? Babi, já tě dneska vidím jako Elizabeth Báthory.
2: Rok na přání. Rock Radio.

0: Zde se opět po této písni Under the Same Sun hodí naše okřídlené doploužit, odcucnout, přátelé. Doufám, že jste si tento ploužáček užili od škorpíků. No a nyní si dáme další pohodovku. Nebojte se, nebudu vás děsit. Volal mi mladý rocker Dave, který by chtěl pohodu od kabátů všem slušným rockerům poslat a taky všem zahrádkářům, a to nejen Kersku. Tak pracovníci na zahrádce, tohle je pro vás. Mějte pohodu. A neperte se.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: To byla nádherná spolupráce dvou rockových bohů, to znamená Freddieho Mercuryho a taky Davida Bowieho, Under Pressure. Přátelé, budeme dál pokračovat opět česky v našem roku na přání, který už se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále, to se nedá nic dělat. Tak co pa to tu máme? Pozdrav ze Znojma, tuším. Jana Svobodová psala, ahoj, já bych chtěla zahrát Progres 2 pro moji lásku Dušana a pro ještě větší lásku mamčů z Moravského Krumlova i pro mýho taťku a všechny vás nejvíc miluju. Nade vše děkuju moc. A bylo tam takových jako spousta překlepů a chyb a pak jsem to pochopil, protože je tam dovětek PS kapitáne, chybíte nám na Znojemském vinobraní. No, už jsme doma, už nějaký vínečko proběhlo. No tak, co bychom si k tomu mohli takhle dát, k tomu vínku? Dáme si muže, který se podobá odvrácené straně měsíce. A dobrou pěť.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

tomu je námořní posádko, přátelé. Už je to tady, musíme se opět rozloučit, ale zase pozitivní na tom je, že když rok na přání končí, víkend může pořádně začít, přátelé. A čím zakončíme náš rok na přání dneska, tak dáme si nějaký metal, co vy na to. Na závěr, Mirek Mugrauer mi psal, ahoj, šlo by zahrát Metaliku a Welcome Home Sanitarium pro kiosek u dvou přátel v Netolicích, díky moc. Zdravím do Netolic, zdravím kiosek u dvou přátel, doufám, že vám přátelství vydrží hrozně dlouho a samozřejmě metla může být klasika, nakonec to myslím, že proti tomu nikdo nic nemá. Welcome Home, to je píseň, se kterou se pro dnešek s vámi rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás moc těšit zase v pondělí po 18. hodině tady na Rock Rádiu u roku na přání, no a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Peace!

0: matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Minulý víkend se v Turecku jela tamní Grand Prix v motokrosu a rozhodla mimo jiné o tom, že mistrem světa pro rok 2026 je v královské třídě MXGP holandský jezdec Jeff Herlings. Rodák z Geldrupu si tak dal dárek ke svým 32. narozeninám, které oslaví zítra. Je to jeho 6. světový titul a není bez zajímavosti, že cestu k ním zahájil v České republice v roce 2002, kdy teprve 8letý Jeffrey získal český titul ve třídě do 65 kubických centimetrů a zahájil tak svou vítěznou cestu, kterou korunoval minulý týden. Už jsem zmínil, zítra mu bude 32 a je na vrcholu fyzických a psychických sil. Ty tam jsou doby, kdy šel Jeff přes hranu, což v motokrosu v drtivé většině případů končí zraněním. Jeff před sezónou šokoval, když po 15 letech spolupráce opustil KTM a odešel k Hondě. A ještě v půli sezóny to nevypadalo na úplně dobré rozhodnutí. To měl ztrátu 75 bodů na čelo a plácal se v půli startovky. Jenže pak přišla úchvatná série 17 vyhraných rozjížděk v řadě a nakonec dvě kola před koncem i 6. titul. Tím se mimochodem zařadil po bok pouhých třech velikánů, kteří jich mají 6 a více, což jsou Joel Roberts, Antonio Cairoli a Stefan Everts. A jako bonus má i rekord počtu vyhraných velkých cen. Za 16 let jich ovládnul 123. A všechno to pro Jeffa Herlingse začalo před 24 lety v České republice.
0: Rock Radio. Motokeci.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. I could stay awake just to hear you breathe.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj!
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím?
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesk. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až mi lid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
2: Rock Radio. Konec legrace.